0: Rádio Hana. Čeká vás dnes noční v práci a proto opravdu dlouhá noc. Poslouchejte náš nejlepší hudební výběr, který vás rozhodně neuspí. Rádio Hana a noční směna, kde jiní končí, tam my začínáme. My začínáme. My začínáme.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Do konce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna. A to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
2: Obyčejná pecka?
3: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
2: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná.
0: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál

0: počasí.
1: Víme, jak bude. Páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle, k vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude. Pátek, sobota krásně, potom bouřky.
0: Nejlepší hudební výběr. Byly 3 hodiny.

Berani, buďte spontánní a pak vás čekají ty nejkrásnější zážitky. Býci, chcete pohodovou atmosféru? Máte ji mít. Blíženci, hvězdy vám dnes posílají obrovskou dávku šarmu. Raci, celý den bude ve znamení skvělých zpráv. Lvi, svou práci, jako vždycky, zvládáte levou zadní. Pany, všechny povinnosti dáte s přehledem a čistou hlavou. Váhy, váš optimismus je vyloženě nakažlivý. Štíři, jste v pohodě, všechno je tak, jak má být. Střelci, zapomeňte na páteční úkoly a už se jenom těšte na volno. Kozorozi, taky je čas přepnout do víkendového režimu. Vodnáři, vaše originální nápady budou slavit úspěch. A co my ryby, prý se nám podaří hodit za hlavu všechny starosti z uplynulého týdne.

0: Johanna.
1: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Marek Berger a má povolení vysílat.
2: Dobrý den, je mi ctí vám představit další bondovku, a to v pořadí již 23. Daniel Craig je zpět jako agent 007 s názvem Skyfall. Tentokrát bude bondová loajalita vůči M vystavena nelehké zkoušce, když začne pronásledovat její vlastní minulost. 007 musí vystopovat a zneškodnit narůstající hrozbu, ať už ho to stojí cokoliv. Snímek se stal nejúspěšnějším filmem roku v Británii a také doposud nejúspěšnější bondovkou. Před premiérou ve Spojených státech utržil během pouhých 10 dní 287 milionů amerických dolarů, čímž se zařadil i mezi nejúspěšnější filmy v celé historii Velké Británie.
1: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
2: Cestovní pas Jamese Bonda Daniela Craiga není filmovou rekvizitou, ale oficiálním dokumentem vydaným britským ministerstvem vnitra. Z bezpečnostních důvodů ale obsahuje zakódované informace zabraňující jakémukoliv reálnému použití. Tuhle bondovku zpívá obyvatelka Londýna Adele Lauryn Blue Atkins, která už v roce 2008 převzala cenu kritiky, která je udílena umělcům, kteří ještě nevydali album, ale mají neskutečný talent. Tady je rok 2012, tady je Adele a tady je bondovka Skyfall.
1: Nejlepší bondovky všech dob posloucháte na rádiu Hana právě teď.

0: Rádio Haná. Noční směna Rádia Haná. To je večerní hudební proud, se kterým vydržíte makat až do rána. Až do rána. Pustíte si noční směnu i dnes v noci. Jedině na Hané.
1: Rádio Haná.

0: Šéf hudby komentuje nejlepší bondovky všech dob. Je to Berger, Mike Berger a má povolení vysílat.
1: Když James Bond před několika lety likvidoval s agentem 006 sovětskou továrnu na biochemické zbraně, netušil, že se s účastníky téhle destruktivní mise opět po létech setká. Bývalý velitel vojenské ochranky generál Urumov teď tvoří výkonný tandem se smrtelně nebezpečnou nymfomankou Xenií, a to není Dáda Patrasová, a oba jsou na výplatní listině ruské mafie. Bondovka Zlaté oko, tedy Golden Eye, je z roku 1995. Hlavní role Pierce Brosnan. Pierce je z rozvrácené britské rodiny. Než se stal hercem, dělal opravdu mnoho šílených povolání. Asi to nejšílenější, které vybírám z toho svého seznamu, je polikač ohně. Určitě si pamatujete slavnou petrohradskou scénu, když Bond jede tankem městem. Takže tank, ve kterém James Bond, tedy Pierce Brosnan, se řítí přes celý Petrohrad, je opravdu upravený ruský tank T-55. Mimochodem, stejný tank se objevuje také v 6. epizodě 7. série seriálu Červený trpaslík.
0: Bondovky nahané. Protřebat, nemíchat. Volume doprava.
1: Zpěv dnes obstará rocková babička Anna May Balog, tedy Tina Turner, švýcarská rocková hvězda i herečka, jedna z nejpopulárnějších hvězd 80. let 20. století s opravdu nezaměnitelným hlasem. Rok 95, Tina Turner, Zlaté oko, Golden Eye.
0: Nejlepší bondo.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Víte, že vynálezce slavných modelů kytar Telecaster a Stratocaster Leo Fender vůbec neuměl hrát na kytaru? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nejlepší hudební výběr každý den.
3: Rádio Haná.
4: Tady to žije.

0: hvězdy ví. Rádio Hana. Horoskopy pro dnešní den.
1: Berani, buďte spontánní a pak vás čekají ty nejkrásnější zážitky. Víci, chcete pohodovou atmosféru? Máte ji mít. Blíženci, hvězdy vám dnes posílají obrovskou dávku šarmu. Raci, celý den bude ve znamení skvělých zpráv. Lvi, svou práci, jako vždycky, zvládáte levou zadní. Pany, všechny povinnosti dáte s přehledem a čistou hlavou. Váhy, váš optimismus je vyloženě nakažlivý. Štíři, jste v pohodě, všechno je tak, jak má být. Střelci, zapomeňte na páteční úkoly a už se jenom těšte na volno. Kozorozi, taky je čas přepnout do víkendového režimu. Vodnáři, vaše originální nápady budou slavit úspěch. A co my ryby? Prý se nám podaří hodit za hlavu všechny starosti z uplynulého týdne.
0: Hvězdy ví. Rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: na šumperskymiles.cz.
1: Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, loďí, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz.
2: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
3: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
4: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
5: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
6: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
7: Jsme Rádio Haná.
8: Hezké ráno.
7: Rádio Haná.
8: Nejlepší hudební výběr.
7: Nejlepší hudební výběr.

0: jedete mimo náš signál?
1: Nebo nás chcete mít jen pro sebe v uších z mobilu?
0: Jsme tu pro vás kdykoliv a kdekoliv online 24/7.
1: www.radiohana.cz
0: nebo si stáhněte apku Rádia Hana.
1: Chceš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech?
2: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
1: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
0: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Rádio Hana.
0: Ráno je top.

0: Tohle je vaše Radio Haná, nejlepší hudební výběr pro páteční ráno.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Váš ranní hudební budík. 5:57.

0: My se vedle sebe probouzíme a vysíláme nové zprávy.
1: Bude 6 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Posloucháte zprávy. Okolnosti tragické dopravní nehody v Těšeticích na Olomoucku dál prošetřuje policie. Nehoda, při které zemřel 51-letý řidič, se stala 25. května na silnici mezi Loučany a Těšeticemi. Policie nyní hledá svědky události, kteří by mohli přinést do vyšetřování další souvislosti. Přihlásit se mohou na lince 158.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Veřejná prostranství v Lipníku se od pátku promění v galerii pod širým nebem. Do konce září tu uvidíme téměř 30 děl uměleckého kováře Pavla Tasovského a jeho syna. A to v rámci 22. ročníku výstavy Kov ve městě. Skon v divadle Járy Cimrmana. V 86 letech zesnul český herec a komik Jan Hraběta. V souboru působil od konce 70. let. V Cimrmanových hrách představoval například roli krále v pohádce Dlouhý, široký a krátkozraký, či roli faráře v Němém Bobšovi.
4: Obyčejná pecka?
5: To není obyčejná pecka. Podíváš-li se zblízka, zjistíš, že je v ní vyřezán celý náš zámek.
4: No jo, mně se zdála hned nějaká prožraná.
3: Změna na postu nejoblíbenějšího jména v Česku. 13 let byla v čele v žebříčku dívčích jmen Eliška. Data Českého statistického úřadu nově ukazují, že loni na trůnu vystřídala Viktorie. Mezi chlapci dál vede žebříček Jakub.
1: Mistrovství světa v hokeji.
3: Cesta českých hokejistů na mistrovství světa ve Švýcarsku končí ve čtvrtfinále. Náš nároďák na úvod vyřazovací části nestačil na Finsko a prohráli jsme 1-4. Jediný český gól si připsal Filip Hronek. S pařížským Grand Slamem se loučí tenista prostějovského klubu Vít Kopřiva. Na French Open nezvládl postup do třetího kola. Na antuce vyzval Španěla Landaluse a náročný zápas prohrál 2-3 na sety.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Páteční ráno a celé odpoledne odstartuje ve velkém letním stylu. Čeká nás obloha bez mráčků a teploty, které znovu nekompromisně pokoří tropickou třicítku. Sobota bude jak přes kopírák, ideální na koupání, opalování nebo drinky na terase, protože horský vzduch a sluníčko budou mít opět obrovskou sílu. Skutečná změna dorazí během neděle, k vysokým teplotám se přidá i studená fronta a budou tady opravdické letní bouřky. Víme, jak bude. Pátek, sobota krásně, potom bouřky.
7: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
1: Doprava.
8: Víme, jak se jezdí tady, víme, že v Olomouci máme omezení na třídě Svobody, respektive rozkopaná je tady komplet tržnice. Na bývalém autobusáku probíhají opravy. Ať už jedete kamkoliv, my vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Hana.

0: To roku před námi závěrečný květnový víkend a v pondělí to už začne červen. Radio Haná přeje, ať máte stejně krásný den, jako bude dnešní počasí. Slunečno a 26 stupňů. Je 6 hodin a 7,5 minuty. Dobré ráno přejeme. Po čtvrt na 7 spolu poprvé vyšplháme na Mount Everest a teď hrajeme Miraj.
1: Radio Haná.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz. Rádio Hana.
1: Ráno je

0: Prohráli jsme 1-4 a Češi jedou ze šampionátu domů. Teď je 6 hodin 16 minut, my spolu v pátek ráno jedeme do práce. Policejní hlídky na to cestou dohlíží v Olomouci, také v Hulíně. S dopravní centrálou Rádia Haná se propojíme, více informací zjistíme kolem 6:30 a teď odkrýváme dnešní výročí. Dobré ráno, 6 hodin 17 minut.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum. A shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. Tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
1: Každé všední dopoledne po deváté.
2: Jedině na Rádiu Haná.

0: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Haná.cz. Vše, co se nevešlo do vysílání, najdete na Rádio Haná.cz. Aktuality, program, naše pokrytí. Vše na Rádio Haná.cz.
1: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
2: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
1: Kaufland.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: Kytí zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
1: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
2: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
12: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Zpíváme se s Zarou Larsen na vlnách Rádia Haná. Dobré ráno. Znáte někoho, kdo nenápadně, kdo tiše a kdo bez jakéhokoliv vděku pomáhá druhým? My věříme, že na přesně takové lidi se srdcem na dlaně je potřeba upozorňovat a odměňovat je. Jak na to, kam se máme ozvat s naším ranním hostem, to poradíme už po půl sedmé. A teď v 6.29 dostáváme další novinky z naší meteocentrály. Ranní teploty v Olomouci, ve Štrbmerku, v Kroměříži kolem 8 stupňů, Svitavě a Valme směří 4,5 stupně. Přes den krásně teplo, jasno anebo polojasno a 24 až 27 stupňů Celsia.
1: Doprava.
0: Policie v Olomouci také v Hulíně a barva auta má údajně vliv na případné nehody. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky vidíme v Olomouci na Chvalkovické, také v Hulíně na Holešovské. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše fáro? Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako žlutá nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají při snížené viditelnosti údajně tmavé vozy, jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme ráno plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
1: Rádio Haná. Doprava rychle a spolehlivě. Rádio Haná.
2: Dobré ráno.

0: nemiluju.
1: Synlix, milované další hity před námi, Joshua Kirizen, taky Kelly Clarkson se na vás těší v pátek ráno na vlnách Radia Haná. Víkend je na dosah, poslední květnový. Kam se chystáte? Výlet, práce nebo relax? My si o těch vašich víkendových plánech spolu píšeme na Facebooku Rádia Haná. Vaše inspirující komentáře si spolu pročteme už po 6:45. A teď 8 minut po půl sedmé hledáme lidi, kteří nezištně pomáhají druhým a sluší se je ocenit.
2: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
3: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
3: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
3: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
2: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Biboj, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
8: Franto, co ty haldy šrotu, co se ti tu válí?
9: Ale jo, furt. Už jsem volal do Kiveku. Mají 4 provozovny. Mladějovice, Šternberg, Uničov i Litovel. Všechno uklidím, prosím tě.
10: Vykoupí i zpracují železo, barevné kovy a dokonce likvidují vozidla.
9: Odvezu i Máňu, ta už nepojede a ještě nám za ní zaplatí.
8: Fakt jo, tak to si koupím něco na sebe.
9: No, to určitě.
11: Kovošrot, sběrné suroviny a automrakoviště. To je Kivek. S měkkým i a dvojitým v CZ.
12: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov.

0: na šumperskymajales.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: potu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Co se tady děje?
2: Co se chystá?
3: BYD Tech Days. Testovací dny u prodej.

0: hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Rádio Hana, nejlepší hudební výběr.

0: Ráno a rádio, to jde k sobě, přejeme krásný pátek 29. května, hraje vám Radio Hana, 6 hodin, 51 minuta. Víkend, práce anebo relax, kam se chystáte během posledního květnového víkendu? Dáme se na Facebooku Radio Hana. Už to tady mám, už to otvírám, vaše komentáře jsou skvělou inspirací pro nás všechny. Alžběta se chystá na třídenní dětský den v Bystrovanech u Olomouce. Zvířátkov se těší na, na venčení zvířátek a koníci pojedou na skokový veřejný trénink. Libuše se v sobotu chystá na gulášfest do Pašovic u Uherského Hradiště. A Vladimír se těší na sobotní den dětí a soutěž mladých hasičů v Těšeticích u Rybníka. Ať už vás o víkendu čeká výlet, rodina, guláš, relax nebo třeba svatba. Hlavně si to užijte naplno a s námi. Jsme vaše věrná Hana. Dobré ráno. Za chvilku další zprávy a teď Huntrix Golden.
1: Radio Hana.
2: Ranní topka.

0: Tohle je další páteční hudební bonus ve vysílání Rádia Hana. Hrajeme pro vás Huntrix a Golden, nejlepší hudební výběr, zprávy před námi a potom další pecky.
1: Hit za hitem, hit za hitem.
0: Pátek s námi rozjede Belinda Carlisle. Je konec května, všechno květé, bude i rozkvětlá Miley Cyrus, její Flowers. Ty hudební kytky budeme trhat všema deseti, tak se jmenuje pecka od Divokýho Billa. Oči rozlepujeme spolu a přejeme úspěšný den. Zprávy dřív než ostatní v 6.55.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
1: Hezké ráno.
3: Zprávy Rádia Hana.
4: Díky, že jste s námi, máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase, to zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnávala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
4: Pokračuje modernizace železniční trati Brno-Přerov a dochází kvůli tomu ke změně v automobilové dopravě. Kvůli stavbě nadjezdu se má ode dneška přesunout provoz v úseku Kojetín-Chropině na přeložku silnice 436, píše o tom Deník. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které v brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
1: Mistrovství světa v hokeji.
4: Mistrovství světa v hokeji má své semifinalisty. Od nás víte, že Česko mezi nimi není. Padli jsme ve čtvrtfinále s Finskem 1-4. Do semifinále šampionátu ve Švýcarsku tedy postoupili Finové a čeká je v sobotu ve 20 hodin zápas s Kanadou a v sobotu v 15 hodin 20 minut semifinále Švýcarsko-Norsko.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Kavárenské zahrádky dnes opět pojedou na plné obrátky. Dáte si vonavé kapučíno nebo spíš ledové latte? Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno 24 až 27 stupňů. A co víkend? V sobotu mraky, místy zaprší, může i zabouřit 25 až 28 stupňů. V neděli z rána polojasno, postupně oblačno a 27 stupňů Celsia. Policie v Olomouci také v Hulíně a barva auta má údajně vliv na případné nehody. Víme, jak se jezdí tady. Ranní policejní hlídky vidíme v Olomouci na Chvalkovické, také v Hulíně na Holešovské. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše fáro? Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako žlutá nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají při snížené viditelnosti údajně tmavé vozy, jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme ráno plné úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany.
1: Rádio. nejlepší hudební výběr.

0: rána na ráma divoký byl Avicii nebo také Phil Collins. Tohle je další hudební formace pátečního rána pro vás na Rádiu Hana. Je 29. května. V našem herním plánu jsou dneska taky horoskopy, počasí, doprava. A samozřejmě jedna z nejčastějších otázek u vás v práci nebo když někoho potkáte bude: tak co, díval ses včera na hokej? Řekněme si to upřímně a na rovinu, bez přetvářky. Češi se včera uvařili ve finské sauně, po porážce s Finskem pro nás šampionát končí ve čtvrtfinále. Jak to vidí tradiční český národní trenér, tedy fanoušek na sociálních sítích, píše Marcel: hodně dlouho český tým nevypadal tak nemastně a neslaně. Tomáš uznává: no, bylo znát, že nám chyběly posily z NHL, které ostatní týmy měly, ale i tak se ti naši kluci snažili. Dušan píše: kdyby jezdili po zadku a prohráli, nevadí mi to, ale to jsem tam bohužel tak neviděl. A Petra připomíná i druhou stranu mince. No takhle, každému se to hodnotí, že z gauče nebo z hospody, když se vyhrává souboží, když se prohraje, tak se nehodí ani na hnojí. No, ale když fandím, tak fandím se vším všudy. Peťo, díky, hezký názor. Buď jak buď, sice letos bez medaile, ale zase na druhou stranu, hokej zase na chvilku spojil celé Česko dohromady. A to se taky počítá. Dobré ráno, 7 hodin 8 minut.
1: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana.
4: Nejlepší hudební výběr.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Tady je Rádio Haná. Hezké ráno.

0: Ve vysílání rádia Hana probouzíme také divokýho Byla 7 hodin 16 minut. Do vašich uší v pátek ráno probudí nejlepší hudební výběr, probudí taky dobrá nálada i praktické rady, na co dneska nezapomenout. Jednoznačně doma nenechejme sluneční brýle, taky drobné na zmrzku. A pokud budete na sluníčku makat třeba na svatbě, co na svatbě nebo na stavbě, tak se mázněte opalovákem. Přes den slunečnou teploty kolem 25 stupňů Celsia. V autě otestujeme funkční klimatizaci a budeme dávat pozor na závod míru v okolí Rýmařova, také Uničova. Ano, před závodníky je dneska nejdelší etapa z Uničova do Rýmařova, budou to hezky objíždět. Více o tom v dopravě rádia Haná před 7:30. A teď další várka pátečních horoskopů s Martinou.
1: Hvězdy ví, rádio Haná. Horoskopy pro dnešní den.
2: Berani, buďte spontánní a pak vás čekají ty nejkrásnější zážitky. Víci, chcete pohodovou atmosféru? Máte jí mít. Blíženci, hvězdy vám dnes posílají obrovskou dávku šarmu. Radci, celý den bude ve znamení skvělých zpráv. Lvi, svou práci, jako vždycky, zvládáte levou zadní. Pany, všechny povinnosti dáte s přehledem a čistou hlavou. Váhy, váš optimismus je vyloženě nakažlivý. Štíři, jste v pohodě, všechny. No je tak, jak má být. Střelci, zapomeňte na páteční úkoly a už se jenom těšte na volno. Kozorozi, taky je čas přepnout do víkendového režimu. Vodnáři, vaše originální nápady budou slavit úspěch. A co my ryby, prý se nám podaří hodit za hlavu všechny starosti z uplynulého týdne.
1: Hvězdy ví, rádio Hana. Vaše horoskopy každý den v tomto čase.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.

0: české a americké kuchyně. Restaurant Route 66 v Čechách u Přerova 47. Výpadovka na Bystřici pod Hostýnem. Stop na Route 66.
1: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
2: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
1: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
2: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
3: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
1: Jsme tu pro vás již 20 let.
3: Jezírka Banat.cz.
4: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
8: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
9: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání k 25.
10: Jsme Rádio Hana.

0: Vyhrajte prachy ve šťastné trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 3000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

Na vlně 92,3 FM přejeme s Filem Kolencem peckovní páteční ráno s Rádem Haná do Prostějova. Prostějov už pár dní nonstop slaví a raduje se. Zdejší fotbalisté tady s vypětím všech sil zachránili druhou ligu. No, neměli to jednoduché, ale podařilo se a budou hrát druhou ligu i v příští sezóně. I to je v Prostějově teď sportovní téma číslo jedna. Naopak českým hokejistům se nepodařilo přes Finy postoupit do semifinále.

0: Olomouci, v Přerově také ve Vyškově sluníčko, teploty kolem 10 stupňů Celsia, v Bruntálu i v Moravské Třebové měříme 5 stupňů, přes den krásně teplo, 24 až 27 stupňů a jasno nebo polojasno.
1: Doprava.
0: Silničáři na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a pokračuje závod míru. Dnes závodníci pojedou z Újničova do Rýmařova. Víme, jak se jezdí tady. Na 16. až 13. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov pozor na silničáře. U Vranovic Kelčic sekají trávu. A také dnes závod míru obsazuje silnice našeho kraje. Před závodníky je dneska nejdelší etapa. Přes 150 kiláků dlouhá trasa vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova až do Rýmařova. Také proto například v Rýmařově budou uzavřené náměstí míru a třída hrdinů, ulice Radniční a Bezejmená, propojka mezi Pivovarskou ulicí a náměstím míru a nedostaneme se ani na parkoviště u autobusového nádraží a střediska volného času. Podrobnosti na webu report.cz.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: Naše fenomenální ráno na vlnách Rádia Haná pokračuje také se Sandrou. 7 minut po půl osmé. Páteční playlist Rádia Haná už za pár vteřin nabídne také Mandraže nebo George Ezru. A teď v 7.37 otázka. Co říkáte na včerejší hokej? Fandili jste? Věřili jste? No, my taky.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
0: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
2: Tak smutní jsme rozhodně hodně. Nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. My jsme podat s Finama taky možná lepší výkon. A ke konci bych řekl, že nám možná chybělo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen o gol, oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
0: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
3: No a Sten jede na odkrytou bránu a dává druhý gól. Norsko bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
0: Co myslíte, vnoří se Norové až do finále?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Haná CZ, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohana.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
1: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
5: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
6: Týnecká stodola a Tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, Tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prák Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
7: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
8: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
9: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
10: Schumper

0: pepperskymiles.cz.
1: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
2: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
3: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
4: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
4: Čerstvé jako z Kauflandu.
6: Posloucháte Rádio Hana.

0: Tak s Georgem Ezrou na vlnách Rádia Haná. Je tady poslední květnový pátek, před námi závěrečný květnový víkend a v pondělí to už začne nový měsíc, červen. Rádio Haná přijde, ať máte stejně krásný den, jaké bude dnešní počasí. Slunečno, teploty kolem 26 stupňů Celsia. 4 minuty po 7:45. Dobré ráno, krásný den. V naší redakci právě dokončujeme další nové zprávy před 8 hodinou. Mezi Prostějové má nezamyslit se mi, celý víkend nepojedou vlaky a do Prahy se vrátí tenisový Davis Cup. Zajímá vás více?
1: Rádio Haná. Ranní topka.

0: I tahle pecka patří do kategorie našich nejoblíbenějších. A tenhle ten chlapík má tak silný hlas, že by na něm možná klidně utáhl i celý kamion. To je Tady svým z jeho spolupráce s Davidem Guettou. Ten ženský hlas patří Australance Tones and I. Tahle písnička se jmenuje Gone, Gone, Gone. No a je to o tom, že když něco končí, když je něco pryč, tak něco nového vždycky začíná. Gone, Gone, Gone. Pro vás v pátek ráno na vlnách Rádia Hana. Nám po zprávách začne další společná ranní hodina.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Prozkoumáme vaše víkendové plány, vylezeme na Mount Everest a na obzoru uvidíme další hity. Arrow

0: než ostatní.
1: Bude 8 hodin.
2: Hezké ráno.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Kdo jezdí vlakem v regionu, od dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu.
4: Hlas lidu.
3: Ještě pořád v Česku kouříme nebo jinak konzumujeme nikotin, ale kuřáků i uživatelů jiných nikotinových výrobků postupně ubývá, celkem jejich asi 30%. Doplníme, že asi 40% lidí od 15 do 24 let užívá nějakou formu nikotinu. Informuje o tom Státní zdravotní ústav.
1: Sport.
3: Návrat Davis Cupu do pražské O2 arény. Kvalifikační utkání českých tenistů se Spojenými státy se budou hrát v září. Davis Cup se vrací do O2 arény po 13 letech.
5: Myslím, že se tady otvírá nějaká nová kapitola toho českého mužského tenisu, kde vlastně samozřejmě s tou změnou těch formátů, pravidel a tak dále v tom Davis Cupu, tak to není tak snadný, jak to bylo vlastně v těch předchozích letech za nás. Tak ti kluci budou mít možnost tady hrát, hrajou proti strašně těžkému soupeři Americe a budeme potřebovat každého jednoho diváka, který nás požene ku předu, aby jsme to zvládli.
3: Komentoval dějiště kapitán Davis Cupového týmu Tomáš Berdych.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
7: Víme, jak bude, dnes odpoledne se po práci opálíme a večer si na balkóně nebo na terase u grilovačky užijeme romantický západ slunce. Dnešní teploty 24 až 27, jasno anebo polojasno. Jaký má být víkend? Sobotní teploty 25 až 28, mraky, místy zaprší, může i zabouřit. V neděli zpočátku polojasno, postupně během dne oblačno, místy až zataženo a nedělní teploty kolem 27 stupňů.
2: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
7: Silničáři na dálnici mezi Olomoucí a Vyškovem a pokračuje závod míru. Dnes závodníci pojedou z Uničova do Rýmařova. Víme, jak se jezdí tady. Na 16. až 13. kilometru dálnice z Olomouce na Vyškov pozor na silničáře. U Vranovic Kelčic sekají trávu. A také dnes závod míru obsazuje silnice našeho kraje. Před závodníky je dneska nejdelší etapa. Přes 150 kiláků dlouhá trasa vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova až do Rýmařova. Také proto například v Rýmařově budou uzavřené náměstí Míru a třída hrdinů, ulice Radniční a Bezejmená, propojka mezi Pivovarskou ulicí a náměstím Míru a nedostaneme se ani na parkoviště u autobusového nádraží a střediska volného času. Podrobnosti na webu report.cz.
1: Rádio Hana.

Ráno a rádio, to k sobě, krásný pátek 29. května, hraje vám Radio Hana. 8 hodin, 7,5 minuty, výlet, práce a nebo relax. Kam se chystáte během posledního květnového víkendu? Ptáme se na Facebooku Radia Hana. Vaše komentáře jsou skvělou inspirací pro nás všechny. Alžběta se těší na třídenní dětský den v Bystrovanech u Olomouce. Zvířátkov také píše venčení zvířátek. Naši koně pojedou na skokový veřejný trénink. Libuše v sobotu už vyhlíží Guláš Fest v Pašovicích u Uherského Hradiště. A Vladimír už se nemůže dočkat sobotního dětského dne a soutěže mladých hasičů v Těšeticích u Rybníka. Tak ať už vás o víkendu čeká výlet, rodina, guláš, relax nebo třeba svatba, hlavně si to užijte naplno a s námi. Jsme vaše Hana a po 8:45 spolu polezeme na Mount Everest. Budete nás jistit? Hezké ráno, No Name, Leknár.

0: odpoledne českým hokejistům, ale pověstná finská sauna jim rozpustila hokejky, prohráli jsme 1-4. Na šampionátu končíme. Co si o tom myslí český hokejový národ, zjistíme na vlnách Rádia Haná kolem 8:45. A teď v 8:15 odkrýváme dnešní výročí.
1: Rádio Haná, kalendárium.
0: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum. A shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. Tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.

0: Hana.cz. Facebook Rádia Hana. Fotky, videa, zábava. To je Facebook Rádia Hana. Připojte se, lajkujte, sdílejte.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
4: Víc prostoru pro rodinu, víc jistoty na cestách, víc výbavy než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
5: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
6: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
7: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
11: Sniž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
12: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

Si zpívají Numa Numa Jej, protože moc dobře ví, že tohle je předělávka Dragoste a Dintej od Ozone. No a ta mladší generace, ta si zpívá I Don't Wanna Wait, tedy to, co aktuálně nabízí One Republic ve vysílání Rádia Hana. Vybírat hity, hledat zprávy, usmívat se, to je pro nás v pátek ráno typické. Hana přeje krásný nový den, je 29. května. Přátelé, máme na vás dotaz. Znáte někoho, kdo nenápadně, kdo tiše a bez jakéhokoliv vděku pomáhá druhým? My věříme, že na přesně takové lidi se srdcem na dleni, na toho, kdo pomáhá a nic za to nechce, na takové lidi je třeba upozorňovat a odměňovat je. Jak na to, kam se máte ozvat, aby ta odměna přišla?

0: si den i za volantem.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, silnější provoz na Volkovanovské, na třídě Svobody, na Dobrovského, také u autobusáku na Rolsberské ulici. Policie teď řidiče závodníky zastavuje mezi Svitavami a Lanškrounem u Opatova, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto. Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako bílá, žlutá nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají prý při snížené viditelnosti tmavé vozy jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme pátek plný úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě.
2: Rádio Hana.

0: Zdraví, nejste sami. Jsme spolu, máme sebe 5 minut po půl deváté. Radio Hana, vaše páteční ranní pohodu si na starost bereme my. Už je to pěkných pár hodin od doby, co jsme se včera tak v podvečer smířili s tím, že naše hokejová reprezentace nepostoupí do semifinále mistrovství světa, že budeme bez medailí. No, tak to je. A diskuze nejlepších odborníků z řad veřejnosti probíhá dál na sociálních sítích, to je klasika, protože co Čech, to trenér, známe to. Vaše názory, jak pochvaly, tak taky hejty, tady u nás budou po 8:45. A teď chvilku po 8:30 je tady ranní host, se kterým hledáme někoho, koho nám ale musíte doporučit vy.
1: To nejlepší, jen to nejlepší, to nejlepší z našeho vysílání.
0: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
0: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
0: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
0: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
0: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Hana.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Výstava živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. vpo.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s měkkým i a dvojitým B.cz.
9: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
10: Objednej a už to letí. Luskni.cz. Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Rádio Hana a ranní topka. Vaše ráno, naše energie.

0: Taylor Swift a Michael Jackson, tak tohle je další hudební formace pátečního rána tady u nás na Hané. Dneska 29. květen, 8:45. V našem dalším plánu jsou aktuální zprávy, počasí, doprava po 9. samozřejmě, procházka pamětí. No a jedna z nejčastějších otázek u vás v práci, nebo když někoho potkáte na ulici dneska bude, tak co, díval ses včera na hokej? Musíme jednoduše sportovně přiznat, že Češi se včera uvařili ve finské sauně. Finové byli nad naše síly po porážce s Finskem. 1-4 pro nás šampionát končí ve čtvrtfinále. Jak to vidí tradiční český národní trenér, tedy všeznalý fanoušek na sociálních sítích? Tady jsou top 4 názory, které se nám moc líbily. Marcel píše, hodně dlouho český tým nevypadal tak nemastně neslaně. Že to je mínusový bod. Naopak plusový bod. Tomáš přiznává, bylo znát, že nám chyběly posily z NHL, které ostatní týmy měly, ale i tak se kluci snažili. Češi, děkujeme. Dušan, ten zase dává mínusový bod. Hele, kdyby jezdili po zadku a prohráli, dobře, nevadí mi to, ale to ježdění po zadku jsem tam bohužel neviděl. A Petra, ta zase připomíná druhou stranu mince. Hele, víte co, každému se to hodnotí z gauče nebo z hospody, když se vyhrává, kluci jsou boží, a když se prohraje, je všechno špatně. Takže když fandím, tak se vším všudy. Peťo, děkujeme za tento názor. Přátelé, buď jak buď, sice letos bez medaile, ale hokej zase na chvilku spojil celé Česko. A to se taky počítá. Dobré ráno.
1: Ranní Topka rádia Hana a Lukáš Kobza. Každý všední den 6 až 9.

0: Ještě stále tady máme páteční ráno, do vašich uší proudí nejlepší hudební výběr, dobrá nálada, také praktické rady, na co dneska nezapomenout. Jednoznačně doufám, že jste doma nenechali sluneční brýle, taky třeba drobáky na zmrzku. A pokud budete na sluníčku, třeba pokud dneska budete makat na stavbě, tak se určitě mazněte opalovákem. Přes den má být slunečno, teploty kolem 25 stupňů Celsia. Jak bude o víkendu? O tom už za chvilku ve zprávách. Chystáme také počasí a dopravu. Jinak my jsme dneska spolu v ranní topce Rádia Hana mezi 6 a 9. Řešili vaše top víkendové plány. Hodnotili jsme včerejší utkání Česko-Finsko 1-4 v náš neprospěch. Mistrovství světa končíme ve čtvrtfinále a stále ještě čekáme, a to je potřeba připomenout, na vyhlášení šťastné trojky Rádia Hana. Dneska ve hře 3000 korun. Doufám, že budou právě vaše. Šťastná trojka Rádia Hana se může ozvat kdykoliv. Naproti tomu naše procházka pamětí, ta má přesně vymezený čas.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Songy a vzpomínky z jednoho roku dostávají prostor každé všední dopoledne mezi 9 a 10 hodinou, tedy po zprávách. Catherine and the Waves, Nazareth. A spolu se vrátíme do první poloviny 80, kdy Mekeš Birka zpívá Denny. Na dlaně vzducholoď a v uších Radio Hana. Nové zprávy dřív než ostatní v 8.56.
2: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
3: Bude 9 hodin.
4: Hezké dopoledne.
3: Zprávy Rádia Hana.
5: Posloucháte zprávy. Hrubá stavba superpavilonu Fakultní nemocnice Olomouc je hotová. Nový pavilon, který přebral přezdívku Franz Josef od svého předchůdce, na jehož místě bude stát, roste podle plánu. Hrubá stavba trvala 580 dní, píše deník. Superpavilon má být hotový v půlce roku 2028 a následně se do něj přestěhují 4 významné kliniky. Neurologie, neurochirurgie, ortopedie a traumatologie. Nyní dojde k uzavírání objektu a vkládání technologií. Jak se připravit na krizové situace, to ukazuje příručka ministerstva vnitra s názvem 72 hodin. Loni v říjnu přišla do schránek. Je také na webu 72h.gov.cz. Jaký je po vyhodnocení její přínos?
6: Výrazně se zvýšilo povědomí o takových těch věcech, které by měly být v domácnosti. To znamená vybavenost, ať už se to týká potravinami, schánění informací, kam se obrátit v případě té krize, co mít doma, jak se technicky vybavit. Odnesou to drobnosti, ale jsou důležité a tamto povědomí se jednorázově navyšovalo.
5: Říká sociolog Martin Převrátil. Válečný přešlap. Ruský dron v noci během útoků na Ukrajinu zasáhl panelový dům za hranicemi Rumunska. Pád stroje na střechu způsobil požár a zranění lidí, píše ČTK. Rumunská diplomacie incident označila za nezodpovědnost Ruska.
3: Sport.
5: Druhým zápasem pokračuje pro českou reprezentaci mistrovství Evropy v malém fotbale na Slovensku. Naši hráči se po uplynulé výhře nad Portugalskem 5-2 dnes postaví proti Izraeli a opět v roli favoritů. Uvidíme, jak to dopadne. Výkop je v 17.30.
3: Rádio Hana.
1: S námi máte přehled
4: i v pátek.
7: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
3: Počasí.
0: Kavárenské zahrádky dnes opět pojedou na plné obrátky. Dáte si vonavé kapučíno nebo spíš ledové latte? Víme, jak bude. Dnes jasno anebo polojasno, 24 až 27 stupňů. A co víkend? V sobotu mraky, místy zaprší, může i zabouřit, 25 až 28 stupňů. V neděli z rána polojasno, postupně oblačno a 27 stupňů Celsia. Víme, jak se jezdí tady v Olomouci, silnější provoz na Volkovanovské, na třídě Svobody, na Dobrovského, také u autobusáku na Rolsberské ulici. Policie teď řidiče závodníky zastavuje mezi Svitavami a Lanškrounem u Opatova, také mezi Otrokovicemi a Uherským Hradištěm na průjezdu na Pajedli. Momentálně jezdíme na Moravě bez vážných nehod a pro zajímavost, jakou barvu má vaše auto. Údajně to má vliv na případné nehody. Statisticky nejméně bourají dobře viditelné a zářivé barvy, jako bílá, žlutá, nebo oranžová. Naopak o 10% větší riziko nehody mají prý při snížené viditelnosti tmavé vozy jako černá, šedá, stříbrná nebo tmavě modrá. Přejeme pátek plný úsměvů a pohody. Jeďte s námi a bez nehody.
3: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany.

Bizarrets Dream On. 9 hodin 7 minut na startovním roštu procházky paměti Rádia Haná už stojí megahity z jednoho osmdesátkového roku. Dneska se projedeme Formuli 1, připomeneme jednu slavnou závodnickou rodinu. Zavysílá si s námi i Kuba Prachař, zaspomínáme na jeho dědečka večerníčkového Trautenberga. Čeká nás jízda plná hitů, zajímavostí a hlavně nádherné nostalgie. Takže se připoutejte a jedeme. Tady je procházka paměti Rádia Haná a za vámi už vyčí další osmdesátka. Buongiorno, toto

0: Rádio Hana.
1: Procházka pamětí.
2: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Procházka pamětí.
0: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Fandové hitů z 80. na vlnách Rádia Hana a Majžně. Celou hodinu vám hrajeme pouze hitparádové majsterštěky z jednoho roku. A u Polis, když takhle posloucháte Every Break You Take, tuhle krásnou pohodičku, tak si říkáte, je, to je nádherná, zamilovaná balada. No, ono to tak zní, ale pravda je trošku někde jinde. Sting tohle napsal jako písničku o žárlivosti, taky o rozchodu, takže ne, každý song, který se na první pohled zdá romantický, tak konkrétně tohle třeba fakt není romantika zalitá sluníčkem. Ale to nic nemění na tom, že tahle skladba v 80. strávila dlouhé dva měsíce jako číslo jedna americké hitparády Billboard 100 a my na Rádiu Hana dneska hrajeme v procházce paměti taky tento, myslíme si, největší hit kapely Polis. A k tomu máme i dojemný příběh jedné závodnické rodiny, rodiny Rosbergových, Keke Rosberg a Nico Rosberg. Možná jste tahle jména někdy slyšeli, pokud fandíte evidničkám. Jsou to táta a syn, oba dva byli za volantem sakramensky dobří, rychlí, výkonní a tvoří jednu ze dvou dvojic otec-syn, které získali titul mistra světa evidniček. Nico vyhrál mistra světa v roce 2016. No, tátovi Kekemu se to podařilo v 80. letech. A my se vracíme do roku, dneska v procházce pamětí, kdy si Keke Rosberg podmaňuje Grand Prix šampionů. Jak už je to dlouho? Hudební plyn procházky pamětí Rádia Hana až na podlahu se šlápne Cyndi Lauper a po půl desáté zaspomínáme taky na večerníčkového Trautenberga. Vzpomenete si ještě, jaký oblíbený český herec ho hrál?
1: Rádio Hana a procházka pamětí.

stran.cz. Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
0: Rádio Hana.
2: Procházka paměti.
3: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: Titi zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
1: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
2: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
1: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
3: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
4: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
5: S1 Centr, zábava pro celou rodinu.
6: Léto, slunce, plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
7: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
8: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
9: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
10: Čerstvé jako z Kauflandu.
11: Rádio Hana, procházka pamětí.
12: Hrajeme songy z jednoho roku.

0: Trojce Rádia Haná. Dnes hrajeme o 3000 korun. Další výherní trojčíslí vylosujeme už brzy.
1: Rádio Haná
0: a šťastná trojka.

0: Hele chlapi, pojďme napsat písničku, kterou si s námi na koncertech budou zpívat plné stadiony. Něco díky, čemu budou mít všichni husí kůži, chlapi i holky. A čím vstoupíme navždy do hudební historie. Posloucháte Procházku paměti Rádia Hana a my se vracíme do 80. roku, kdy přesně tohle si říká kapela Slade a výsledek nám právě teď hraje jejich My Oh My. Je to písnička o tom, že život letí jako zběsilý a že si musíme tak nějak vážit samozřejmě rodiny, přátelství, lásky a hlavně těch společných chvil a táhnout za jeden pro vás. Tahle balada se do britské top desítky, do tamní hitparády, dostává v tom též roce, kdy na svět přichází herec Kuba Prchas. Ten dneska vysílá s námi a potvrzuje, že mu spousta lidí říká, že postupem věku je stále podobnější svému slavnému dědečkovi Iliovi Prchařovi, kterého jsme si zamilovali i jako večerníčkového Trautenberka. Takže Kubo, že jste si opravdu hodně podobný.
1: To jo, to jsem, to je pravda. To jako bez pochyby. Já mám doma nějaký obraz, co jsem dostal od babičky ještě z 50. let z divadla, lodníka ze Zlína. To byl obraz, když mu bylo 30 a už tam jsme si byli podobní. A já teďko jak jsem vařil nějak hodně v poslední době, tak jsem musel trošku do podoby ještě víc, ale je to tam, no.
0: Tohle říká v Procházce paměti Rádia Hana, potvrzuje Kuba Prchař. Na světě je od 30. srpna roku 1980. Něco, to poslední číslo už doplňte vy. A my s dovolením doplníme hudební zásobník, naše uši stročkají dalších hitů Boy George, Culture Club, Bonnie Tyler nebo Billy Joel už za chvilku. Každé všední dopoledne se na Hané procházíme pamětí a ptáme se, v jakém roce se nacházíme právě dnes?
2: Rádio Hana a Procházka paměti.

0: Hanák.cz. Rádio Hanák.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohanák.cz. Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
1: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
2: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar.

0: na šumperskymajales.cz.
1: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
2: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
1: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a u loterie. Volejte ihned 602 489 489.
3: No to bych to pěkně zvoral.
2: Jarní slevy uhlí z Uhloterií platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
7: Co se tady děje?
8: Co se chystá?
9: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
10: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
9: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
11: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
12: Rádio Hana, procházka pamětí.
13: Hrajeme songy z jednoho

0: Dneska se k nám v procházce paměti Rádia Haná připojuje také tento chlapík Billy Joel, 80 pro vás Uptown Girl. 9.50. My zdravíme všechny hudební dobrodruhy na vlnách Rádia Haná, zdravíme rádiové znalce i písničkové nadšence. Celá hodina mezi 9. a 10. je na Rádiu Haná vyzdobena 80-kovými hudebními šperky. My odkrýváme nejcennější hudební poklady z jednoho roku a mezi nimi jsou i ty poklady tekuté, vinařské. Poznáváte sami Red Red Wine, vínko červené, ano, tak tuhle melodii zná několik generací. Je to písnička o tom, že člověk čas od času smutek utopí ve víně a na tom víně nechá starostě plavat. A my se vracíme do roku, kdy to takto zpívají angličtí UB40. A ptáme se vás ostatně jako vždycky, do kterého roku se vracíme, poznali jste?
1: Rádio Haná a Procházka paměti. Dnes je to rok

0: Na závěr procházky paměti Rádia Haná takhle v pátek dopoledne tekutý hit UB40 Red Red Wine. Na zdraví připíjíme také Martině Kvítko, která už je u dalšího mikrofonu Rádia Haná. Hezké dopoledne.
1: Zdravíme všechny, krásný pátek. Dneska 80. procházka paměti.
0: My jsme se dneska projeli Formulí 1, protože jsme zavzpomínali na legendárního finského pilota Keke Rosberga.
1: Ano, je to Keke Rosberga. Já nevím, jestli po včerejšku můžeme vlastně ve vysílání Rádia Haná použít slovo Finsko nebo finský.
0: Ne, takhle, řekněme si, prostě jsme na ty Finy neměli, jo? Kdyby jsme asi prohráli s nějakou křivdou nebo něco takového, teďka musíme sportovně uznat, že Finové byli lepší a po právu postupují. Keke Rosberg, Nico Rosberg, mimochodem i o tom jsme dneska mluvili, jsou to táta a syn, oba dva byli za tím volantem F1 sakramensky dobří, no a oba dva získali titul mistra světa F1. Nico vyhrál mistra světa v roce 2016, jeho tátovi se to podařilo v 80. letech a vracíme se do roku, kdy Keke Rosberg si podmaňuje právě Grand Prix šampionů. Tak to jsou první persony dneska v procházce paměti. Tou druhou personou je člověk, který se tehdy narodil.
1: Ano, ročník, do kterého se vracíme v procházce paměti, je herec, moderátor a za mě velký bavič Jakub Prachař. Já si myslím, že on má dvě skupiny, fanoušky a antifanoušky. Jakože buď ho miluješ, anebo ho nemusíš. Já jsem teda velký fanoušek.
0: Já taky,
1: Kuba
0: já taky.
1: Prachař.
0: Mě to nevadí.
1: Mě vtipný, milý, hodný a hlavně prostě mají to v rodině.
0: Himmel, Herrgott, fix out on to
1: Dante
0: kyselo.
1: Dante Petr Krumcajs element.
0: Jo, to kyselo je moc kyselý.
1: A bramborák
0: je moc bramborovej.
1: Ano, celý dědeček, na kterého jsme mimochodem v 80. taky koukali. Kuba Prachař a jeho dědeček Ilja Prachař.
0: A Kuba nám to dneska potvrdil, že ta podoba, čím je starší, tak tím je větší. Dneska procházka paměti Rádia Haná a to nejlepší z 80. z roku
1: 1983.
2: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: A nejlepší hudební koktejl si vypijeme na vlnách Rádia Haná po 10. hodině. Zara Larsson, další důležitá hudební přísada, Freddie Mercury.
1: A nutno podotknout, že skvělý letní vibe má i Mikael.
0: Souhlasím.

0: 10 hodin.
1: Hezké dopoledne.
0: Zprávy Rádia Hana.
2: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
0: Místní rádio, místní zprávy.
2: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
0: Sport.
2: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
0: Počasí.
3: Víme, jak bude. Dnes odpoledne se po práci opálíme a večer si na balkóně nebo na terase u grilovačky užijeme romantický západ slunce. Dnešní teploty 24 až 27, jasno anebo polojasno. Jaký má být víkend? Sobotní teploty 25 až 28, mraky, místy zaprší, může i zabouřit. V neděli zpočátku polojasno, postupně během dne oblačno, místy až zataženo a nedělní teploty kolem 27 stupňů.
1: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. jkkamen.cz.
0: Doprava.
3: Úračky v Olomouci a cyklistický závod mezi Uničovem a Rýmařovem. Víme, jak se jezdí tady. V Olomouci nehoda vedle Hornbachu na Rolsberské ulici a další bouračku tří osobáků řešíme na Volkrovce, také v Olomouci u tramvajové zastávky. Dokázali byste za jeden den ujet přes 150 kilometrů? Říkáte si autem nebo autobusem? Proč ne? No ale ne autem nebo autobusem. Měli byste to ujet na kole přes 150 kiláků. Takovou vzdálenost dnes urazí cyklisté. V závodě míru sledujeme to. Na kole se popere s nejdelší etapou, která vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova do Rýmařova. Také proto například v Rýmařově je dnes uzavřené náměstí Míru a třída Hrdinů, také ulice Radniční a Bezejmená. Uzavřená je i propojka mezi Pivovarskou ulicí a náměstím Míru a parkoviště u autobusáku a střediska volného času. Podrobnosti o dalších omezeních a uzavírkách spojených se závodem Míru přináší web report.cz.
0: Rádio Hana.

0: single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radiotalent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz
1: Rádio Hana.

0: Nahanej krásně. Počasí má zase letní vibe jako tenhle ten song od Mikaela. No a my už se těšíme taky na víkend, který bude plný skvělých akcí. Víc se dozvíme ještě v téhleté hodině. Tak poslouchejte dál, přejeme pohodový pátek.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké dopoledne.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
4: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
5: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
4: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
5: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
6: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
7: No a? Však ať vozí, říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by skoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
6: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
7: To si píš.
6: Teda Franto, to běžím říct holkám.
7: No, to běž.
8: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
9: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
10: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
9: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
10: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
11: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
9: Jsme tu pro vás již 20 let.
11: Jezírka Banat.cz.
12: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
13: S1 Center, zábava pro celou rodinu.
14: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. 2 dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
15: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
16: Ochutnejte armádní pokrmy napříč staletími. Co se vařilo před bitvou? Jak vypadala polní kuchyně a život v táboře? Přijďte tuto sobotu na Festival vojenských kuchyní do vlastivědného muzea v Olomouci. Setkáte se s nadšenci v dobových uniformách. Více na webu vlastivědného muzea.
17: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru, jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.
2: Jsme Rádio Hana.

že víkend v Zoo na kopečku bude patřit dětem, bude patřit pohádkám, ano, spousta radosti, spousta smíchu, nezapomenutelné zážitky, to všechno v olomoucké Zoo. Teď v sobotu a v neděli začínáme vždycky dopoledne a je

0: i Skákací hrad, tak zdravíme do Čelechovic a zítra, to znamená v sobotu 30. května, pořádají hasiči z Dubu nad Moravou Den se záchranáři. Na výletišti u splavu Volelous začátek ve 2 odpoledne budou tady ukázky záchranné techniky a můžeme se projet i na lodi. Takže těšíme se také do Dubu na dětský den se záchranáři.
1: Rádio Hana.
2: S námi víte, kam vyrazit o víkendu.

0: radost, víra a napětí na každém kroku.
1: Jo, tohle je hokej.
0: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky, emoce, zákulisní drby, atmosféra i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
0: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
0: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
0: každý den na tomto rádiu,
2: protože
5: tento měsíc je trenérem úplně každý.
6: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
9: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
8: Kaufland.
10: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
11: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
12: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
13: Ahoj! Tak nám v Česku padly skoro 3 miliardy v Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
14: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
15: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.

0: šumperskymales.cz.
1: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz.
2: 14. ročníku festivalu

0: Rúžehovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
3: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
2: Čerstvé jako z Kauflandu.
4: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
5: Rádio Hana.
6: Nejlepší hudební výběr.
5: Nejlepší hudební výběr.

0: Zprávy, počasí, doprava, máme pro vás všechno. Rádio Hana, teď je 10.56.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 11 hodin.
3: Hezké dopoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Kdo jezdí vlakem v regionu, od dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
5: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
4: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
2: Mistrovství světa v hokeji.
4: Mistrovství světa v hokeji má své semifinalisty. Od nás víte, že Česko mezi nimi není. Padli jsme ve čtvrtfinále s Finskem 1-4. Do semifinále šampionátu ve Švýcarsku tedy postoupili Finové a čeká je v sobotu ve 20 hodin zápas s Kanadou a v sobotu v 15 hodin 20 minut semifinále Švýcarsko-Norsko.
6: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál většinou skoro jasno a k tomu letních 25 stupňů. Tyhle ty teploty nás čekají taky během posledního květnového víkendu. A ten kromě sluníčka nabídne i lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, jestli svatý Petr konečně pokropí ty naše zahrádky. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku aktuálně hlásíte v Olomouci na Brněnské, když se jede kolem Porsche. Hlídka je taky na Prostějovsku na silnici 150 Prostějov Hrdibořice, na D1 na exitu Kroměříž východ a kontrolu můžeme potkat i v Šumperku na Jesenické. Tak hlavně šťastnou cestu bez nehod a bez pokut.
2: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Jsme Rádio Hana.
1: Hezké dopoledne.
0: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na Rádio Hana.
0: Ruky, expresní sklad v Šumperku u Sefran.cz. To jsou střechy bez čekání. Nejrychlejší cesta ke střešním materiálům. Doprava do domu. www.sefran.cz. Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
1: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
0: Čerstvé jako z Kauflandu.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi.
4: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
5: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
6: S1 Center, zábava pro celou rodinu.
1: Těšíte se na sezónu? Přijďte k nám. Tento týden Royal Crown Cola slazená třtinovým cukrem nebo Targa za 26,90. Birel jedinečnou chuť nenahradíš. Půl litru za 18,90. A Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
7: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
8: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
9: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.

0: hudební výběr, tak volume doprava. Jakož od nás víte, kluci a holky se o tomto víkendu pobaví Zóna Kopečku. Den dětí zítra slavíme třeba i na olomouckých Poděbradech. A pozor, v sobotu bude taky dětský den v Horce na Sokolce. Pro dětičky veselé písničky a tanečky a bude to i s kácením májky. Takže klasika, hlavně aby pila dobře naostřená byla.
1: Rádio Hana.
0: Teď už posíláme dál ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku je tu Enya anebo Sabrina Carpenter. Tak hezký pátek.

0: cítil, když se spotápil a přitom se mě za ruku chytil. Jestli chvíli, malou chvíli máš.
1: Rádio Hana,
2: tady to žije.

0: hokejový šampionát, nebo to pro vás včerejškem skončilo?
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
3: Tak smutní jsme rozhodně hodně, nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku i v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. My jsme podat s Finama taky možná lepší výkon a ke konci bych řekl, že nám možná chybělo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen o gol, oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
2: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
4: No a Sten jede na odkrytou bránu a dává druhý gol. Norsko bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
2: Co myslíte, vnoří se Norové až do finále?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
7: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
8: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
9: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
10: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
11: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
12: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
11: Kaufland.
13: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
14: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
15: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open-air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.

0: No, tohle to jsou No Name. Za okamžik polední zprávy a tak, jak pomalu finišujeme hokejový šampionát, tak my už se chystáme na fotbalové mistrovství světa. Kdo bude brankářskou jedničkou, i to se dozvíme už za malou chvilku ve sportu. A po 12. hodině na Hané.
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme Bruno Marsem. Určitě potěší taky depešáci.

0: ostatní, tak je to u nás nahané, takže frčíme dál.
1: Bude 12 hodin.
2: Hezké poledne.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Na hluk si stěžují obyvatelé Krčmaně na Olomoucku. V obci slyší hluk z nově otevřeného úseku dálnice D55, tedy obchvatu, po němž obec volala více než 20 let. Ředitelství silnic a dálnic chystá měření hluku a pak rozhodne o případných opatřeních.
1: Místní rádio, místní zprávy.
3: Pozor na zmije, zahlédli je lidé v okolí Kunštátu na Boskovicku. V chatové oblasti Kohoutov dokonce zaznamenali klubka těchto jedovatých hadů. Nikomu se zatím naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je na místě, píše o tom deník. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
3: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Počasí.
0: Víme, jak bude. Odpoledne letních 25 stupňů a k tomu ještě hodně sluníčka. O víkendu už ale místy čekáme i mraky a možná taky sprchne. Přehánky a bouřky mají na Moravu dorazit od severovýchodu. A bio by mělo být v sobotu a v neděli na dvojce, což je střední zátěž.
4: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JKKamen.cz.
1: Doprava.
0: Víme, jak se jezdí tady, víme o nehodě na Olomoucku, je to na silnici 46, jak je ta odbočka na Bělkovice, Lašťany, už se nám to tady trochu štosuje, je to ťukanec dvou osobáků. A s omezením určitě počítáme v našem regionu kvůli cyklistickému závodu Míru. Dneska je na programu nejdelší etapa, která vede z Uničova přes Šternberg a kolem Budišova do Rýmařova. V Uničově je dneska zavřené Masarykovo náměstí a taky ulice Medel a nebo Litovelská, a v Rýmařově jsme museli uzavřít náměstí Míru a třídu Hrdinů, také ulici Radniční a nebo Bezejmenou. Určitě sledujeme značky a pokyny pořadatelů. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
1: Rádio Hana.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké poledne.

0: I just can't get enough. Možná to máte podobně jako repešáci, že třeba nikdy nemáte dost. Je tady polední pauza s rádiem Hana. No a pokud byste chtěli, tak my vám k tomu dnešnímu obědu klidně můžeme naservírovat 3000. Ano, na stříbrném tácu, jak se říká. 3000, protože o ně budeme hrát v naší šťastné trojce. Poslouchejte dál, třeba to bude už za chvilku.
1: Posloucháte Rádio Hana.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Víc prostoru pro rodinu. Víc jistoty na cestách. Víc výbavy, než čekáte. MG ZS. Benzínové a hybridní SUV se 7letou zárukou již za 439 990 korun.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla veliká zahrada. A v té zahradě spousta zvířátek a také království pohádek.
4: Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc.
3: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
4: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například Pierrot, smetanový jogurt, různé druhy za 9,90. Bivoy, šunka nejvyšší jakosti 100 gramů za 21,90. A kmotr, lovecký salám 480 gramů za 89,90. Až do 2. června. Kaufland.
6: Chráním tvůj domov před letními vedry. A jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
7: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
8: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
5: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.
10: Tady je Radio Hana.

0: trojce, tak schválně, kdo pak se dneska bude radovat? Možná posloucháte pravidelně Radio Haná s mobilem v ruce. Cože, my jsme vás ještě nevylosovali.
1: Šťastná trojka!
0: Třeba to dneska vyjde, my jsme zvědaví, samozřejmě všem držíme palce, možná to vaše poslední trojčíslí vám dneska vyhraje peníze, stačí, když se pak během písničky dovoláte do studia na 585 22 55 88 a ty peníze budou vaše, je to velice jednoduché, máte víc jak 18, máte bankovní účet, tak dobře poslouchejte, my už pro dnešek máme vylosováno. Teď vám prozradíme, jakou šťastnou trojku dneska hledáme.
1: Šťastná trojka!
0: Pokud končí váš telefon číslem 454, tak to je ta šťastná trojka.
1: Šťastná trojka!
0: Jste to vy, máte to, volejte, máte na to 3 minutky a když to stíháte, my vám pošleme 3000.
1: Šťastná trojka!
0: 454, jestli tímhletím trojčíslím končí vaše mobilní číslo, váš telefon, tak šťastná trojka je vaše. Volejte do studia 585 22 55 88.
2: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den. Jedině na Hané.

0: by se říct, jako činesky zpívají s nesmírnou úlevou, máme to za sebou, tak schválně, jak dneska dopadla šťastná trojka?
1: Šťastná trojka!
0: Činasky dospívali, my jsme před písničkou vyhlašovali dnešní šťastnou trojku, to dnešní poslední šťastné trojčíslí na vašem telefonu 454 nebo 454, chcete-li.
1: Šťastná trojka!
0: Nestihli jsme to, nerozdali jsme, nevadí. V naší šťastné trojce denně minimálně tisícovka, někdy tam naskočili i bonusy 2-3 tisíce. Takhle se to třeba podařilo tento týden i posluchačovi Jirkovi, kterému ovšem musel zavolat brácha, aby on, Jirka, zavolal do rádia. Ale prostě stihl to a tak se i tento týden rozdávalo.
2: Ahoj, tady Jirka z Olomouce, zdravím všechny posluchače rádia Hana. Hlavně zdravím šťastnou trojku. Zdravím je delegoval můj bratr. Moc děkuju za výhru 3 tisíce a je to super.
0: Přátelé, ano, spousta peněz ve šťastné trojce. My vždycky a průběžně držíme palce, tak snad to vyjde zase někdy příště. Posíláme další muziku a přejeme pohodový poslech.
3: Váš mobil, vaše peníze. V soutěži Šťastná trojka je to jednoduché. My řekneme čísla a vy zavoláte, pokud je máte. Vyhrává ten, kdo se dovolá jako první. A to každý všední den.

0: hrajeme a bavíme a taky slavíme schválně, kdo pak má v pátek narozeniny anebo svátek nahané, to samozřejmě víme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum. A shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. Tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Co se tady děje?
4: Co se chystá?
1: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Firma Havelka uhelné sklady, dobrý den.
3: Mauca, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí.
2: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
4: No to bych to pěkně zvoral.
3: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
5: Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
6: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
7: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90. Až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Radio Hana.
10: Olomouc, Valmes a Kroměříž.
11: Nejlepší hudební výběr.

Další zprávy Rádia Hana už jsou zase o něco blíž a my se v nich mimo jiné dozvíme, kdy do Přerova dorazí Divoký západ, kdy si to tady budeme užívat s Buffalo Billem, s tímhletím legendárním chlapíkem. A po 13. hodině na Hané.

0: nebo In Access. Zprávy, počasí, doprava, všechno pro vás máme. Rádio Haná teď je 12.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
2: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý 4. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
0: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
1: Sport.
0: A je tu 3. kolo French Open a v akci uvidíme na pařížském tenisovém Grand Slamu 2 tenisty spojené s naším regionem. Už po 13. hodině hraje olomoucká rodačka Karolína Muchová proti Švýcarce Teichmannové a po 14:30 vyzve ESO prostějovského klubu Jakub Menšík Australana de Minora. Nejdůležitější zápas sezóny mají před sebou fotbalistky B týmu Sigmy Olomouc. Na trávě v Drahanovicích u Olomouce budou hrát o titul ve 4. moravskoslezské lize žen proti Havířovu. Souboj 1. a 2. týmu tabulky je v plánu v sobotu od 15 hodin.
3: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
1: Počasí.
4: Víme, jak bude. Na Olomoucku i jinde dneska a taky o víkendu letních 25, na horách maxima kolem 20 stupňů. Dneska ještě hodně sluníčka, o víkendu už to můžou občas rozčísnout nějaké ty přehánky anebo bouřky. Taky se očekává, že v prvním červnovém týdnu přijde obecně trochu deštivější počasí, což je vlastně dobrá zpráva, protože se tak aspoň částečně zmírní to současné sucho. Je tady naše blesková doprava, policejní hlídku hlásíte na Olomoucku v Charvátech a odstavené auto máme na D1, kousek od exitu Kojetín, tak vám hlavně přejeme šťastnou páteční jízdu a následně i pohodový víkend.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček, prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček, Olomouc, Bystrovany.

0: potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.

Nahané Ace of Base, Beautiful Life, no jasně, život je krásný, hlavně takhle v pátek odpoledne. Možná už pomalu přepínáte do víkendového režimu.

0: tak je nám jasné, že nudit se nebudete. No a že dneska to v práci spolu určitě ještě chvilku zvládneme. Za chvilku jsou tady Mandraže.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy, šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
2: Těšíte se?

0: za 18,90 a Milka zmrzlina různé druhy za 36,90. Až do 2. června. Kaufland.
1: Aloha! V S1 Center chystáme havajský dětský den plný zábavy pro malé i velké. Čeká vás show s Lilo a Stitchem, bublinková mini diskotéka, havajská olympiáda, nafukovací atrakce, tvořivé dílny, tetovačky i letní kolo štěstí o dárky. Přijďte si užít prosluněné odpoledne v rytmu hula hula. A to nejlepší, vstup je úplně zdarma. Tak kde se uvidíme? V S1 Center Přerov v neděli 31. května od 14 do 18 hodin.
2: S1
3: Olomoucký report CZ.
4: Pořád se něco děje.
3: A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
5: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
4: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
6: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
7: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
8: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
9: Čerstvé jako z Kauflandu.

0: Dáne Emilia i s tímhletím songem vracíme zpátky 90. Užíváme si ten nejlepší hudební výběr. Za chvilku už tu bude velmi optimisticky naladěná Olga Lounová. Těšíme se. A možná už jste to slyšeli, ale tady u nás na Hané teď hledáme lidi, kteří nezištně pomáhají druhým a sluší se je ocenit.
1: To nejlepší, jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
2: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
3: Dobrý den.
2: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
3: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
2: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
3: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
2: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
3: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
2: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
3: Naslyšenou.
1: Každý den to nejlepší z Rádia Haná.
4: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
5: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
6: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
5: Kaufland.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz

0: superskymiles.cz.
1: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankkarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
2: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
3: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov, vpo.cz.
4: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
5: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
6: V pohodě, já ji přivážu k Barovce.
7: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
8: Tady je Rádio

0: Posloucháte Hanou a možná už jste zaznamenali, že letní koupačka venku se místy trochu prodraží. Podrobnosti už za okamžik ve zprávách Rádia Hana a po 14. hodině
1: Hit za hitem. Hit za hitem.
0: Dáme nekonečný příběh. S Vesnou se projdeme po vodě. A bude taky Alex Warren. Zprávy, počasí a doprava máme všechno, takže prčíme dál.
2: Bude 14 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Hana.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
2: Sport.
4: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
2: Počasí.
0: Víme, jak bude. Na Moravě dneska dál většinou skoro jasno a k tomu letních 25 stupňů. Tyhle ty teploty nás čekají taky během posledního květnového víkendu. A ten kromě sluníčka nabídne i lokální přehánky anebo bouřky. Tak uvidíme, jestli svatý Petr konečně pokropí ty naše zahrádky.
5: Čeká vás rekonstrukce? Pak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz.
2: Doprava.
0: Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci na Hraniční, anebo taky na Dolní Novosadské. A ještě připomínáme, že taky dneska odpoledne musíme počítat s omezením kvůli cyklistickému závodu Míru. Start byl v Uničově a cíl je v Rýmařově na náměstí Míru. To je samozřejmě zavřené a spolu s ním i příjezdové ulice. Jinak první závodníci mají do Rýmařova dorazit někdy kolem 16:30. Takže sledujeme značky a pokyny pořadatelů. A kdyby cokoliv, tak třeba i rozpis víkendových etap najdeme na webu závodmíru.com. Tak šťastnou cestu, ať už s námi jedete kamkoliv.
2: Rádio Hana.

0: Můžeš nahrát single, mít kampaň v rádiu a hrát na festivalech.
1: Radio Talent Olomouckého kraje 2026 hledá právě tebe. Ve hře je promo za 400 000 a šance stát se objevem roku.
0: Jdi na radiotalent.cz a vyplni přihlášku nejpozději do konce května.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Rádio Hana. Vracíme vaše vzpomínky.

0: 25 stupňů. Můžeme s tím počítat, že je to na opalovačku, ale možná se vyskytnou i nějaké ty dešťové přehánky. A když už jsme tady po vodě, tak u vody nebo na vodě, tak Moravské přehrady prý aktuálně hlásí nějakých 15 až 19 stupňů. Berete to s rezervou a poslouchejte dál. Za chvilku je tu Alize, anebo třeba taky Modern Talking.
1: Jsme Rádio Hana.
2: Hezké odpoledne.

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.

0: potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
1: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
0: Píše se rok 1141, od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho. Stojan Interiér, to je zasklívání balkónů, lodží, zimní zahrady, prosklené terasy a garážová vrata. Více na www.stojan.cz. Výstava Živé pasti ve sbírkových sklenících ve Smetanových sadech představí pestrý svět masožravých rostlin. Prodejní výstava nabídne možnost rostliny zakoupit i získat rady k jejich pěstování. Od 23. května do 7. června v Olomouci.
2: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pustte k vodě. Doktor Max.
3: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Trvanlivé mléko, litr s apkou za 8,90. A svianský más, půl litru, jen za 10,90. Albert. Dle srovnání 25.
5: Týnecká stodola a tvaruškové hody spojené s kácením máje. Tuto sobotu ve Velkém Týnci. Čeká vás bohatý program pro děti a dospělé, tvaruškové speciality, zábavné dětské atrakce i Luna Park, mobilní farma a taky kapely Schovanky, Věrovanka i Prague Queen Revival. Zámecká zahrada, Velký Týnec u Olomouce.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
7: 14. ročníku festivalu

0: Jirka Růžek z Vítková kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
1: Roková horka CZ 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Jsme Rádio Hana.

0: s kapelou Škvor vám přejeme krásné páteční odpoledne a mimochodem na Hané se ptáme, o čem informují naše oblíbené regionální weby.
1: O čem se píše?
0: Je pátek a jak už od nás víte, právě dnes se koná Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi. Otevře se skoro 200 památek. Jejich seznam i program přibližuje Report.cz. Léto se blíží a tak nás zajímá, jaké se chystají akce, ať už jsou to koncerty, oslavy, hudební festivaly, anebo třeba půlmaraton. Všechno velmi přehledně najdeme na Olomouc.cz. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
1: Rádio Haná.
3: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Suzuki vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
4: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. Kik. Víc než si myslíte.
5: Je konec, víc už spolu nezažijem. Je to vrak, ale Kivek v Mladějovicích u Štenberka mi za něj dá 3 000 korun. Vezu kompletní autovrak na tuto pobočku a Kivek se o vše postará. Kivek s někým i a dvojitým B.cz.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí.
8: Luskni.cz. Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
9: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.
10: Firma Havelka, uhelné sklady, dobrý den.
11: Mausa, slečno, helejte, když budu chtít na podzim objednat uhlí...
10: Jak jako na podzim? Pane, uhlí se musí objednat do konce května, dokud platí jarní slevy a uhloterie. Volejte ihned 602 489 489.
12: No to bych to pěkně zvoral.
11: Jarní slevy uhlí z uhloterí platí do konce května i pro Olomoucko a Jesenicko.
13: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.
14: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.

0: Jackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Základní umělecká škola Moravská Třebová vás zve tuto sobotu odpoledne na zámek na 23. ročník festivalu Moravsko-Třebovské arkády. Čeká vás skvělý program. Vystoupení žáků školy a hudební skupiny Slza, Verona, Foton a Kabát Tribute. Těšíme se na vás v Moravské Třebové na zámku.
2: Rádio Hana. Nejlepší

0: Na výlet do Afriky nás bere kapela Toutou. Před 15. hodinou tady už máme Toutou hodinou, Toutou časovou osou. Kolegyně Loušku, ahoj.
1: Ahoj, zdravím taky všechny posluchače.
0: Tak a přepadnu tě jednou otázkou. Dovedeš si představit, že bys ujela na kole 150 kilometrů, případně jak dlouho by ti to trvalo, Leo?
1: Absolutně ne, v žádném případě. Nikdo by mě k tomu nedonutil, ani za milion. Trvalo by mi to třeba, nevím, týden.
0: Tak a to si ještě fandím.

0: Máme komplet v balíčku. Rádio Haná, teď je 14.55.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.

0: Vítejte u zpráv. Velká oprava silnice v Olomouci na sídlišti Povel. V pondělí odstartuje oprava ulice Kapitána Jaroše. Rekonstrukce úseku dlouhého 680 metrů potrvá do půlky srpna. Etapy opravy proběhnou za úplné uzavírky.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Kdo jezdí vlakem v regionu, od dneška do neděle omezí výluka železniční provoz mezi Prostějovem a Nezamyslicemi. Vždy od 8 do 20 hodin bude doprava přerušena a České dráhy zajistí za regionální vlaky náhradní autobusovou dopravu. Sledujeme pro vás ceny pohonných hmot v Olomouckém kraji. Benzín zdražil a nafta naopak zlevnila. Benzín Natural 95 stojí v Olomouckém kraji v průměru 43 korun 10 haléřů za litr. Od minulého týdne zdražil o desetník. Nafta naopak zlevnila o skoro 80 haléřů na 40 korun 40 haléřů za litr. Blíží se další start známého programu Nová zelená úsporám. Dříve z něj šly čerpat i dotace, tentokrát však půjde až na výjimky, jen o bezúročné půjčky od státu. Jde o peníze na renovaci rodinných domů a bytových domů.
2: Podle informací, které se k nám dostávají z trhu, je o to zájem už v tisícovkách žádostí, které brzké době přijdou, jakmile spustíme samotný program.
0: Říká ministr životního prostředí Igor Červený. Příjem žádostí začne 25. června. Na renovaci rodinného domu si budeme moci půjčit 2 miliony korun a na byt 750 000. Podrobnosti na webu novazelenauspora.cz.
1: Sport.
0: Sezóna fotbalové první ligy se o víkendu uzavře odvetami baráže o účast v nejvyšší soutěži. V obou střetech mají nakročeno k setrvání mezi elitou právě prvoligová mužstva. Baník Ostrava bude v sobotu od 13 hodin hájit náskok 3-0 na hřišti druholigového Táborska a Slovácko po úvodní výhře 4-1 přivítá Artis Brno, a to v neděli od 13 hodin. Uvidíme, jak to dopadne.
1: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané. Počasí.
3: Víme, jak bude. Odpoledne letních 25 stupňů a k tomu ještě hodně sluníčka. O víkendu už ale místy čekáme i mraky a možná taky sprchne. Přehánky a bouřky mají na Moravu dorazit od severovýchodu. A bio by mělo být v sobotu a v neděli na dvojce, což je střední zátěž. Díky moc, že dopravu vysíláte s námi. Policejní hlídku hlásíte v Olomouci, na Velkomoravské nebo taky na Prostějovsku v Drahanech. Připomínáme také cyklistický závod Míru. Dneska se jede z Uničova do Rýmařova. Sem by měli první závodníci dorazit někdy kolem 16:30. V sobotu se pak uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé Stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci pojedou z Krnova do Šternberka. Určitě sledujeme značky a pokyny pořadatelů a kompletní info o jednotlivých etapách a uzavírkách najdeme na webu závodmíru.com. Tak hlavně šťastnou cestu.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc, Bystrovany. Lepší hudební výběr.

Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již šestý ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši

rádi podporujeme domácí a hlavně začínající kapely a interprety. A je tady letošní Radio Talent, takže pokud máte hlas, talent, energii a sen být slyšet, tak právě teď je vaše chvíle. Rozjeďte svoji hudební kariéru s námi a přihlaste se do soutěže Radio Talentu na webu radiotalent.cz. Čas běží.

0: spočítáváme. Do uzavření přihlášek zbývají 2 dny, 8 hodin a 38 minut. Tak rychle na to!
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí. Každé všední dopoledne po 9:00. Jedině na Rádiu Hana. Krytina ruky. Finská kvalita bez kompromisů. Firma Sefran Schumperk. Kompletní sortiment finských střešních krytin ruky. www.sefran.cz.
0: Rádio Hana,
1: Skyrock
0: i Metropole v jediné aplikaci do mobilu
1: pro váš lepší hudební výběr.
0: Stáhněte si aplikaci Rádio Hana do telefonu,
1: Google Play a Apple Store.
0: Stahujte,
1: poslouchejte,
0: užívejte.
2: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: V Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
5: Cyrilovy brambůrky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák půl litru za 25,90 až do 2. června.
4: Kaufland.
6: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
8: Co se tady děje?
9: Co se chystá?
10: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Tady je Rádio Hana.

Black na rádiu Haná se vracíme zpátky do 80. let, ale vlastivědné muzeum Olomouc to pošle ještě dál. V sobotu totiž pořádá festival vojenských chutí. Tady můžete ochutnat, co jedli řadoví vojáci i důstojníci. Na

0: Za hodinu mrkneme na hokejové mistrovství světa.
1: Cítíte to? Rozbušené srdce, spocené dlaně, radost, víra a napětí na každém kroku.
2: Jo, tohle je hokej.
1: Mistrovství světa ve Švýcarsku je tady a s námi jste v centru dění.
2: Výsledky,
1: emoce,
2: zákulisní drby,
1: atmosféra
2: i ověřené info.
3: No to určitě.
4: Jo, určitě.
1: Brousíme brusle,
2: ladíme formu
1: a od 15. května až do poslední sirény servírujeme pořádnou dávku hokeje.
2: Nejlepší hokejové info
1: každý den na tomto rádiu,
2: protože
1: tento měsíc je trenérem úplně každý.
5: Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku.

0: poslouchejte, užívejte.
1: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
2: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Mini Roma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
1: Čerstvé jako z Kauflandu.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Pozor! Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, ACDC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu. A to nejlepší? Vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den. V sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
5: Na luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
6: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
7: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
8: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov. VPO.cz

0: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Jak se mění Olomouc v čase? To zkoumá web report.cz z historických fotografií. Ve svém seriálu Olomouc v čase nově redakce porovnala současné a historické fotografie okolí katedrály svatého Václava. Najdete je teď na webu report.cz.
1: Místní rádio, místní zprávy.
0: Divoký západ v Přerově. Muzeum Komenského otevře 4. června výstavu Legenda divokého západu Buffalo Bill. Expozice připomene návštěvu slavného amerického pistolníka a jeho show v Přerově v roce 1906. Potrvá do 6. září. Ještě pořád se v Česku nedokážeme oprostit od nikotinu. 2 z 5 lidí v Česku ve věku 15 až 24 let kouří či jinak do sebe dostává nikotin. Nejčastěji sahají po elektronických cigaretách, ale i tak konzumentů nikotinu ubývá.
2: Data ukazují, že nikotin denně užívá více než 1/5 české populace. Mezi mladými je to přibližně každý čtvrtý. Ve věku 15 až 24 let lákají mladé především elektronické cigarety. Výsledky zároveň dokládají, že kouření je často spojené i s konzumací alkoholu, což významně zvyšuje zdravotní rizika.
0: Vysvětluje na základě výzkumu o užívání tabáku v Česku mluvčí Státního zdravotního ústavu Štěpánka Čechová. Lékaři před nikotinem varují kvůli hrozbě závislosti a také jeho vlivu na zdraví srdce, cév a mozku.
1: Sport.
0: A je tu 3. kolo French Open a v akci uvidíme na pařížském tenisovém Grand Slamu 2 tenisty spojené s naším regionem. Už po 13. hodině hraje olomoucká rodačka Karolína Muchová proti Švýcarce Teichmannové a po 14:30 vyzve ESO prostějovského klubu Jakub Menšík Australana de Minora.
1: Počasí.
3: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
4: Čeká vás rekonstrukce? Tak si nechte poradit od rodinné firmy JK Kamen. Kvalitní kamenné koberce a poctivé zednické práce. JK Kamen.cz
1: Doprava.

0: dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz. Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana.
2: Nejlepší hudební výběr.
1: Nejlepší hudební výběr.

0: všem. Mozek v tuhle dobu rychleji reaguje na sladké a slané chutě, protože klesá energie i soustředění. Proto je to ideální moment dát si malou svačinku, kávu nebo ovoce a zase se dostat do pohody. Hlavně si zeslouchejte rádio. Do pohody vás dostane i náš nejlepší hudební výběr. Chystáme Tinu Turner, Radečky, bude také Bad Boys Blue a hlavně za chvíli mrkneme na hokejové mistrovství světa. Tak držte vlny.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová kýta bez kosti, kilo za 69,90. A soličilo prosecco 3/4 litru jen za 59,90. Albert. Dle srovnání k 25.

0: Kytí v Zoo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v Zoo Olomouc již tento víkend.
0: V Zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro oba. Více na pozemkyčechy.cz.
3: Je nově zasklená. Z markízy jsem taky nadšená.
4: A to ještě, holka moje zlatá, máme nová garážová vrata.
1: I děti hned ocení příjemnější bydlení. Stojan Interiér. Garážová vrata, předokenní rolety, zasklené balkony, zimní zahrady, žaluzie, sítě proti hmyzu i markízy. To je Stojan Interiér. www.stojan.cz.
5: Už jsi slyšel o jezírkách Banat?
6: Jo, Banat, mají tam super jezírka. Navíc mají nejlepší granule v okolí, asi vždycky tak pochutnám.
5: A víš co, mají i vlastní e-shop, rychlý nákup, skvělý sortiment a ty ceny.
6: To zní dobře, úplně mě to zahřálo u ploutve.
7: Jezírka Banat je největší specializovaná prodejna a e-shop zahradních jezírek.
5: Jsme tu pro vás již 20 let.
7: Jezírka Banat.cz.
8: Co mají elektrikáři, kurýři a vůbec řemeslníci společné? Peugeot Boxer. Ať už potřebujete místo na paletu, štafle nebo spoustu zásilek, Boxer nabízí prostor a variabilitu přesně pro vaši práci. A teď navíc se zárukou na 5 let nebo 200 000 kilometrů. Peugeot Boxer. Spolehlivý parťák už od 499 000 bez DPH.
9: Nejlepší hudební výběr. Radio Hana.

0: světa. Pro nás sice skončilo, ale dál pokračuje.
1: Mistrovství světa v ledním hokeji. Infoservis.
2: Když do Olomouce v extralize přijedou České Budějovice, nastoupí proti Kohoutům i obránce Tomáš Cibulka. A právě ten si splnil hokejový sen, poprvé si zahrál na mistrovství světa. Jenže po včerejší porážce 1-4 od Finska už ví, že se domů vrátí bez medaile.
3: Tak smutní jsme rozhodně hodně, nechtěli jsme takhle ten turnaj ukončit. Nedá se nic dělat, myslím si, že jsme mohli trošku i v té skupině zabrat víc, mohli jsme jít na lehčího soupoře, ale to už je teď prostě něco jiného. Měli jsme podat s Finama taky možná lepší výkon a ke konci bych řekl, že nám možná chybělo jim štěstíčko. Já jsem dal tyčku, myslím si, že pak ještě jedna tyčka tam bylo. Bylo by to taky něco jiného, kdyby to bylo už jen o gol, oni by znervoznili, nám by se trošku líp hrálo, ale bohužel.
2: Tak to hodnotí konec české cesty šampionátem obránce reprezentace Tomáš Cibulka. A boj o medaile pokračuje dál, byť bez Česka. V semifinále zůstala čtveřice Finsko, Kanada, Švýcarsko a překvapení turnaje Norsko.
4: No a Sten jede na odkrytou bránu a dává druhý gol. Norsko bude v semifinále mistrovství světa. Norští komentátoři vedle nás nevěří vlastním očím.
2: Co myslíte? Vnoří se Norové až do finále?
1: Nejlepší hokejové info každý den na tomto rádiu. Malují se vlajky, kuchyň voní. Malitas, mouka a těstoviny z Věrovan. Chuť, která spojuje v jeden tým. Malitas, fandíme s vámi, fandíme Česku. Rádio Hana. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Hana. Vaše věrné rádio.
5: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
6: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
7: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Subaru vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
8: Přijďte oslavit svátky města Olomouce v pátek 5. a v sobotu 6. června. Přidejte se do historického průvodu, zatančete si pod hvězdnou oblohou, užijte si zábavný program pro celou rodinu i večerní open air koncert. Více na svátkyměsta.olomouc.eu.
9: Utrhnout, sklidit, očistit, přepravit, vybrat, vychutnat si. V Kauflandu nabízíme více než 200 druhů ovoce a zeleniny.
10: Vyberte si třeba nektarinky kilo za 49,90 a rajčata Miniroma 250 gramů za 19,90 až do 2. června.
11: Čerstvé jako z Kauflandu.
12: Podnikáte? Tak něco podnikněte s penězi, které vám leží na účtu. Sjednejte si spořicí účet Biznis a zhodnoťte své volné peníze. S výhodnou sazbou až 3,5% ročně. Sazba platí pro vklady až do 30 milionů korun. Komerční banka.
13: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
1: Rádio Hana.
14: Přejeme

0: roku v Olomouci budou totiž zdražovat. Radio Haná je 16.55, pojďme na novinky.
1: Podlaha, kterou si zamilujete. Co třeba nestárnoucí linoleum od Janků Podlahy. Komplexní servis již 30 let v Olomouci. Janků Podlahy.
2: Bude 17 hodin.
3: Hezké odpoledne.
2: Zprávy Rádia Haná.
4: Máme tu pro vás další zprávy. Akvapark a bazén v Olomouci zdražují. Od pondělí si tu připlatíme za koupání. Celodenní lístek na letní plavecký stadion podraží o 10 korun na 175 korun a vstupné do letní části akvaparku vzroste o 20 na 260 korun. Důvodem jsou hlavně rostoucí provozní náklady. Kvůli nim hlásí zdražování i další koupaliště v Olomouckém kraji. Lidé si připlatí až několik desítek korun. Podrobný přehled cen na plovárnách v regionu najdete na webu report.cz.
2: Místní rádio, místní zprávy.
4: Podívat se do chrámů, kostelů, kaplí a modliteben v atmosféře noci. Tuto možnost máme dnes při noci kostelů. Na území olomoucké arcidiecéze se do akce zapojí asi 200 míst. Program najdeme na webu nockostelů.cz. Trest za plán útoku na koncert popové hvězdy Taylor Swift ve Vídni. Soud v Rakousku poslal do vězení 21-letého rakouského občana, který měl plánovat útok na koncert v roce 2024. Dostal 15 let vězení.
2: Sport.
4: Předehrávku 30. kola Moravskoslezské fotbalové ligy dnes odehrají fotbalisté Hranic. Aktuálně 15. tým tabulky vyzve na domácím trávníku souseda v žebříčku, 16. Bčko Karviné. To nyní sedí na sestupové příčce. Výkop utkání je v 19 hodin.
5: Vyhrajte klimatizaci za 33 tisíc. Od 1. do 5. června po 8. hodině ráno jedině na Hané.
2: Počasí.
0: Venku aktuálně měříme kolem 24 stupňů Celsia, stále si užíváme také jasnou oblohu bez mráčku a jenom samé sluníčko. To nám dneska zapadá

pohybovat kolem 25 stupňů. Olomouci je aktuálně doprava bez problémů. Hlavně nezapomeňte na omezení.

0: také mrkneme na závod míru. Dneska finišuje v Rýmařově právě teď kolem 17. hodiny. V sobotu se uzavře centrum v Zábřehu kvůli etapě na Dlouhé stráně a závěr nás čeká v neděli, kdy závodníci jedou z Krnova do Šternberka. Kompletní info o jednotlivých etapách a taky uzavírkách najdete na webu závodmíru.com.
1: Rádio Hana. Doprava rychle a spolehlivě. Kačmáček. Prodej a servis vozů Ford, KGM a Peugeot Professional. Také servis značek Fiat, DS, Citroen, Peugeot a Opel. Kačmáček. Olomouc Bystrovany. Nejlepší hudební výběr.

0: Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
1: Rádio Hana a Olomoucký kraj hledají hudební obor.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
3: Tohle je rádio.

pomáhají tam, kde je to nejvíc potřeba a dělají to s naprostou samozřejmostí. Olomoucký kraj opět ocení výjimečné osobnosti a organizace ze sociální oblasti. www.cenykraje.cz Nominujte své favority na ceny pro lidi se srdcem na dlani. Stačí vyplnit formulář na webu cenykraje.cz a to nejpozději do konce května. Dejte šanci zazářit těm, kteří si to zaslouží.

0: Zůstaňte s námi.
1: Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás. Rádio Hana.
2: Jsme online na radiohana.cz. Píše se rok 1141. Od vsi k městu. Příběh Prostějova. 885 let historie začíná právě teď. Buďte u toho.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A gambrinus desítka originál v multipeku 6x5 litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Tisíce růží v plném rozkvětu. Festival vyznání růžím v Olomouckém rozáriu už 6. a 7. června. Letošní ročník s podtitulem Sběratelé růží nabídne art, beauty, pohybovou i prodejní zónu i bohatý doprovodný program. Přijďte si užít začátek léta a jedinečnou atmosféru mezi růžemi. Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report CZ.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informacemi.
2: Report CZ. Zpravodajský report z Olomouckého kraje.
5: Léto. Slunce. Plavky v Kik. Pro celou rodinu už od 99 korun. Víc pro každý den. A pro zvláštní momenty. Právě teď ve vaší prodejně. KIK. Víc než si myslíte.
6: Moravské divadelní léto od 14. do 26. června letos nově v letním kině Olomouc. Divadlo v srdci města. Příběhy, které vás pohltí a chvíle, na které se nezapomíná. Sluha dvou pánů, Noc na Karlštejně, koncert Moravské filharmonie s Jiřím Kornem a Evou Burešovou nebo také Pražské divadlo Kalich. Lístky koupíte na webu moravskedivadelniléto.cz nebo v pokladně divadla. Jeviště nekončí oponou, ale noční oblohou.
7: Kauflandu fandíme hokeji stejně jako vy. Proto jsme pro vás připravili
8: Cyrilovy bramburky, různé druhy, 100 gramů za 17,90 a Pilsner Urquell světlý ležák, půl litru za 25,90 až do 2. června.
7: Kaufland.
9: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
10: Ministerstvo

0: Eurojackpotu. Neuvěřitelný, co? Tak na nového miliardáře. Eurojackpot.
1: Rádio Hana.
2: Tady to žije.

0: a u toho zůstaneme. My se teď totiž podíváme, co dneska slavíme.
1: Rádio Haná, kalendárium.
2: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum. A shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. Tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
1: Rádio Haná, kalendárium.
3: Toužíte po svobodě na cestách? U Himer Moravia vám půjčíme nové či zánovní obytné vozy a karavany pro 2 až 5 osob. Ideální na dovolenou, víkend i spontánní road trip. Rezervace jednoduše online na himer-moravia.cz. Bude nám ctí stát se vaším parťákem na cestách.
4: Vyhrajte s Lidlem jednu ze 150 tankovacích karet Tankarta Easy do nejširší sítě čerpacích stanic Orlen v hodnotě 2500 korun. Stačí nakoupit v Lidlu v minimální hodnotě 750 korun, u pokladny naskenovat aplikaci Lidl Plus a jste automaticky ve slosování. Každý nákup nad 750 korun znamená další účast ve slosování. Lidl, to se vyplatí.
5: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Honda vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.
6: Na Luskni.cz to jede. Vyber si koloběžku, mobil, příslušenství nebo spotřebiče.
7: Objednej a už to letí. Luskni.cz.
8: Franto, představ si, že i Laďa s Jarinem vozí šrot do kiveku.
9: No a? Však ať vozí. Říkám to všem. Jejich 4 provozovny zvládnou vykoupit i zpracovat železo, barevné kovy a zlikvidovat vozidla. A to by zkoukala. Aspoň bude všude uklizeno.
8: Fakt jo? A vyplácí pořád peníze za ten dovezený autovrak?
9: To si piš.
8: Teda Franto, to běžím říct holkám.
9: No, to běž.
10: Kovošrot, sběrné suroviny a autovrakoviště. To je kivek. S měkkým i a dvojitým v.cz.
11: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
12: TV Morava, televize Olomouckého kraje. TV Morava, regionální zpravodajství a tématické pořady. TV Morava, vaše přátelská televize. www.tvmorava.cz.
13: Když stavíte dům, tak je dobré myslet na zadní vrátka, ale taky na okna a dveře. Ty od nás jsou v pohodě. VPO Protivanov, vpo.cz.
14: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
1: Rádio Haná. Nejlepší

0: kluci, to jsou osmdesátky na rádiu Haná a zatímco vy vzpomínáte, my zjišťujeme novinky z našeho regionu. Neseme dobrou zprávu pro řidiče, doprava mezi Křelovem a Slavonínem se vrátí do normálu. Podrobnosti už zjistil kolega Tomáš Gottwald.
1: Hit za hitem.

0: teď už slibované zprávy Rádio Hana je 17.54. Díky, že jste s námi.
1: Bude 18 hodin.
2: Hezký podvečer.
1: Zprávy Rádia Hana.
3: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř dvou měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
1: Sport.
3: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
1: Rádio Hana.
2: S námi máte přehled i v pátek.
1: Počasí.
0: Všichni zahradníci a zahradnice můžou slavit. O víkendu nám pravděpodobně přehánky pokropí naše záhonky. Víkend přinese více oblačnosti, ale stejné teploty. Měřit budeme kolem 25 stupňů Celsia. V sobotu čekáme lokální přehánky, ojediněle i bouřky. Podobné počasí meteorologové předpovídají i na neděli.
1: Doprava.
0: Na Olomoucku počítejte se zdržením, a to mezi Hrubou Vodou a obcí Hlubočky. Je tu kolona zhruba na 5 minut. Zdržet se můžeme dneska také na trase Moravská Třebová Mohelnice. Tady si postojíte i čtvrt hodinky. Pozor také na nehodu, tu nám aktuálně hlásíte mezi Vyškovem a obcí Tučapy. A na D35 na trase Olomouc Mohelnice na exitu Litovel číhá policejní hlídka. Tak nohu z plynu.
1: Rádio Hana.

kde rádi hrajeme domácí muziku, ale ještě raději podporujeme nové začínající kapely a interprety. A i letos jsme si pro vás připravili Radio Talent. Jestli máte hlas, energii a sen být slyšet, tak právě teď je vaše chvíle. Přihlaste se do soutěže Radio Talent na webu radiotalent.cz. Čas běží a přihlášky přijímáme už jen do konce května. Co víte, možná právě vám Radio Talent změní život. Tak neváhejte, natočte ukázku, pošlete ji a běžte si za svým snem. My držíme palce a těšíme se na nové talenty. Všechny informace najdete také na radiohana.cz. No a my už odpočítáváme. Do uzávěrky přihlášek zbývají 2 dny a 5 hodin. Tak rychle!

0: jedině na Hané.
1: Léto volá. Z hybridy od Autokubíček projedete dovolenou s minimální spotřebou. Prodej vozů Renault a Dacia a špičkový servis v Šumperku i Olomouci. Užijte si radostný výlet bez starostí. Více na autokubíček.cz.
2: Radio Haná.cz, kde vysíláme, co právě hraje i novinky ze zákulisí. www.radiohaná.cz.
3: Bylo nebylo, na jednom kopečku u velikého města byla

0: štítí zo Olomouc.
1: Ano, potkáte se s princeznou, vodníkem, Karkulkou a dalšími pohádkovými bytostmi. Pohádkový víkend dětí v zoo Olomouc již tento víkend.
0: V zoo Olomouc tento víkend patří dětem a pohádkám.
2: Co se tady děje?
3: Co se chystá?
4: BYD Tech Days. Testovací dny u

0: Hybrid za cenu spalováku.
1: BYD, světový lídr v super úsporných technologiích. BYD.com.
2: Uničovské kulturní léto 2026. To je spousta skvělé hudby a té nejlepší zábavy. Zahajujeme 11. a 12. června v Městském parku v Uničově. Olympic, No Name, Proteus, Komunál a Doga. Dva dny hudby, hvězd a skvělé atmosféry. Předprodej a další info na mkz.uničov.cz.
3: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
4: Ve dnech 29. a 30. května se uskuteční oblíbený prostě festival dobrého jídla, který nabídne pestrou přehlídku chutí, vůní a kulinářských zážitků pro širokou veřejnost. V 10 zapojených restauracích, kavárnách a vinárnách nalezneme výborná menu, doplněná o kulturní jednohubky, které pohladí i naši duši. Milujete-li dobré jídlo, kulturu a poznávání nových lidí a míst, nenechte si gastrofestival ujít.
5: Prostě festival dobrého jídla už 29. a 30. května v Prostějově.

0: nejlepší. Jen to nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Haná. Pozor, Jadrošův den se vrací a pivo poteče proudem. Těšte se na hity Kabátu, AC/DC Revivalu a zpívajícího právníka Iva Jahelky. Zábava pro celou rodinu a to nejlepší, vstup je zdarma. Užijte si nejlepší den v roce s jadrníčkem v ruce. Jadrošův den, v sobotu 6. června na hřišti v Loučanech.
3: Metr čtvereční reality aktuálně. Byty Litovel Severní hlásí posledních 17 bytů na prodej. Už neváhejte. bytylitovel.cz.
4: Ať už se vydáte na cesty kamkoliv, cestování ve vozech Mitsubishi vás nadchne. Vydejte se na nové cesty s námi. Trendcar. www.trendcar.cz.

0: Vítkovo kvarteto.
1: Ahoj kamarádi, tady Jirka Růžek z Vítkova kvarteta. Moc se na vás těšíme na Rokové horce.
0: Roková horka CZ, 6. června v Horce nad Moravou. Vstupenky na SMS Ticket.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Bělidla, t-motor.cz.
3: Prázdninové kempy v akvaparku Olomouc pro malé průzkumníky od 3 do 7 let a mladé záchranáře od 8 do 14 let. Děti čekají skvělé chvíle s kamarády a na každý den je připraven bohatý program. Zajištěna je celodenní strava i pitný režim. Přihlaste děti na sportovní kempy akvaparku Olomouc.
4: Víte, že 53% studentů poslouchá při učení hudbu? O hudbě víme téměř vše. Rádio Haná. Váš nej

0: počasí.
1: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přeháňky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.

0: Dělat pro své okolí víc, než ukládá zákon. To je podstata společenské odpovědnosti. Olomoucký kraj zahajuje již 6. ročník prestižní ceny hejtmana za společenskou odpovědnost. Jste aktivní podnik, firma, živnostník, obec nebo nezisková organizace? Pak hledáme právě vás. Staňte se inspirací pro ostatní v CSR oblasti. Veškeré informace a přihlášku najdete na webu cenykraje.cz. Ukažte, že odpovědné chování v našem kraji pomáhá tvořit lepší budoucnost. Těšíme se na vaši účast v roce 2026. www.cenykraje.cz.
1: Rádio Hana. Olomouc, Bruntál a Vyškov.
2: Nejlepší hudební výběr.

0: Coldplay a páteční podvečer s rádiem Hana. Dál si hrajeme jen ten nejlepší hudební výběr. Před námi je Whitney Houston, Ava Max a nebo Pet Shop Boys. A ti nás naladí na tu správnou osmdesátkovou vlnu. V 8 večer totiž na rádiu Hana startují naše tradiční osmdesátky v 8. Celou hodinou budeme vzpomínat jen na to nejlepší z 80. let, tak si to nenechte ujít. A do té doby ještě stihneme mrknout na noc kostelu a taky budeme pomáhat. Přineseme podrobnosti o charitativní akci 8 dní pro paliativu. Tak držte vlny.
1: Hity a vzpomínky z jednoho roku. To je Procházka pamětí.
2: Každé všední dopoledne po deváté.
1: Jedině na rádiu Hana.

Váš kraj, vaše rádio. Každé první pondělí v měsíci vám přinášíme novinky z Olomouckého kraje, navíc z první ruky, rovnou od vedení Olomouckého kraje. Rozhovory přinášíme vždy první pondělí v měsíci po 12., 15. a 18. hodině na tomto rádiu. Už 1. června bude hostem náměstek hejtmana Olomouckého kraje Pavel Jelínek. Nalaďte si nás.

0: kdekoliv na světě online přes radiohana.cz
1: a naši mobilní apku.
2: Toyota letos představuje 8 automobilových premiér. Lídr v elektrifikovaných pohonech přináší premiéru číslo 3. Nová Toyota RAV4, nejmodernější a spolehlivý hybrid a plug-in hybrid s výkonem až 309 koní. Pořiďte si ji během Toyota týdne 1. až 6. června. Vaše Toyota. Navštivte nás v autosalonu Toyota T-Motor Olomouc, Pavlovická 274/4, nákupní park Jelidla, t-motor.cz.
3: Ona chce do Čech, on chce zůstat na Moravě? Vyřešeno. Pozemky Čechy u Přerova. Exkluzivní parcely, kde se sny o Čechách potkávají s moravskou pohodou. Sítě hotové, optika v zemi, stačí jen začít stavět. Pozemky Čechy. Šťastné bydlení pro

0: Oba. Více na pozemky Čechy.cz.
1: Scháníte prověřený ojetý vůz. Dveře máte v Dasfeld Auto vždy otevřené. Už přes 20 let nabízíme kvalitní služby a profesionální přístup. Najdete u nás širokou škálu prověřených vozů, včetně elektromobilů a hybridů za férové ceny. Navštivte dasfeldauto.cz. Dasfeld Auto. Prověřené ojeté vozy.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, to se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu kuře v ceně 59,90 za 1 kg. Vodní meloun 1 kg za 24,90. A Gambrinus desítka originál v multipeku 6x půl litru za 94,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Město Přerov vás zve tuto neděli do parku Michalov na dětský den plný aktivit. Čekají vás kreativní dílničky, malování na obličej, klaunská a balonková show a chybět nebude ani vystoupení Eli a Toma a koncert Matěje Plška. Tak se za námi tuto neděli zastavte do Přerova a užijte si s námi dětský den.

0: o čem se píše?
1: Je pátek a jak už od nás víte, právě dnes se koná Noc kostelů v olomoucké arcidiecézi. Otevře se skoro 200 památek. Jejich seznam i program přibližuje Report.cz. Léto se blíží a tak nás zajímá, jaké se chystají akce, ať už jsou to koncerty, oslavy, hudební festivaly, anebo třeba půlmaraton. Všechno velmi přehledně najdeme na Olomouc.cz. A už příští týden, 6. června, startuje charitativní akce 8 dní pro paliativu. Během 8 dní a 8 hodin rozhýbeme Česko, abychom získali 2 miliony pro 8 skvělých hospiců, které pomáhají prožít závěr života doma. My tímto vlastně navazujeme na loňský první ročník. K téhleté benefiční cyklojízdě se může připojit každý a taky ji můžeme průběžně sledovat na webu domestici.cz. Díky moc, že pomáháte a my už jedeme dál.
2: Víme, o čem se píše.
0: Rádio Haná. Máš kapelu? Nebo jsi solista? Je ti do 30? Ukaž, co v tobě je.
2: Rádio Haná a Olomoucký kraj hledají hudební obvod.

0: získej profi kampaň v rádiu.
1: Přihlas se do konce května na radiotalent.cz a odstartuj svou kariéru.
0: Radiotalent. Tvoje cesta do éteru.
2: Projekt finančně podporuje Olomoucký kraj.
1: Tady je Rádio Hana.
2: Hezký večer.

0: Rádio Hana.
1: Celý film během jednoho songu. Právě teď vracíme vaše vzpomínky na váš milovaný film. Užijte si unikátní verzi svého oblíbeného hitu a prožijte

0: první dobu nevykračuješ, začínáš až na druhou. Počkáš si na ní, jasný?
1: Už jsem ti říkala, že tyhle tance neumím.
0: Tak raz, dva, tři, čtyři, raz, dva, tři,

Je to úplně jedno, protože ať už děláte cokoliv, my vám posíláme jenom to nejlepší z 80. let. Dneska si dáme Yes, bude i Lionel Richie, Roxy Music, nesmí chybět Steve Winwood nebo Richard Marx. Teď totiž posloucháte jenom to nejlepší z 80. let. Jsou to naše tradiční 80. v 8 a teď už k vám letí i Level 42, tak užívejte večer s námi.

0: Chráním tvůj domov před letními vedry a jsem tak robustní, že odolám i bouřkám nebo zimním mrazům. A kdo jsem? Hliníková venkovní roleta Velux.
1: Sníž teplotu v podkroví a bydli komfortněji s řešeními Velux pro střešní okna Velux. Více informací na velux.cz.
2: Horko se blíží. Buďte připraveni s klimatizací od Elektro Olomouc. Zajistíme profesionální návrh, montáž i servis. Užijte si léto v chládku a zimu v teple s klimatizací od Elektro Olomouc. Více info na elektroolomouc.cz.
3: Olomoucký report CZ. Pořád se něco děje. A pokud chceš mít info i ty, co se tady právě stalo, mrkni na report.cz.
4: A nyní v moderním designu na novém přehlednějším webu s ještě více informací.
3: Report.cz. Zpravodajský report z Olomouckého kraje. Rádio Hana.
5: Nejlepší hudební výběr.

Víte, že nejdražší hudební nástroj na světě byly housle Stradivárky, které se v roce 2011 prodaly za téměř 16 milionů dolarů? O hudbě víme téměř vše. Rádio Hanák.

posloucháte s rádiem Hana. Celý víkend je před námi a před námi jsou také 90ky v 9. Celou hodinu si teď budeme hrát jenom to nejlepší z 90. let, takže nesmíme vynechat Lightning Seeds. Budou i 24/7, A Teams, Sasha, Kylie Minogue, Aqua a teď už k vám letí Kors. Užívejte si to nejlepší z 90. let na rádiu Hana právě teď. To jsou

0: Rádio Hana.
1: Co je to zač?
2: Je to asteroid, pane.
1: Jak je velký?
3: Pane, náš odhad je 90...
2: Je velký jako Texas, pane prezidente.
1: Jakou škodu může...
2: Jakou škodu? Totální, pane. Je to takzvaný zabiják. Zahubí lidstvo.
4: A

0: Zásah zvenčí nebude stačit. Seženeme odborníka na vrtání.
1: Pane Stemple, jsem generál Montgomery, velitel letectva v Pacifiku. Posílá mě ministr obrany na přímý rozkaz prezidenta Spojených států.

0: Rádio Haná, kalendárium.
1: Pro vaši dobrou páteční náladu děláme maximum. A shodou okolností právě Maximilian je 29. května v kalendáři. Slaví také každý Maxim a Max a teoreticky tím pádem by mohla slavit i zpěvačka Ava Max. Narozeniny má americká herečka Annette Bening, kterou známe i z Oscarového filmu Americká krása. A dnes v roce 1953 jsou Edmund Hillary a Tenzing Norgay jako první lidé na vrcholu Mount Everestu. I tohle je důkaz, že když člověk chce, zvládne i zdánlivě nemožné. Tak se tím nechejme namotivovat v pátek 29. května.
0: Rádio Haná, kalendárium.

0: partneři nejlepších akcí v regionu
1: a náš éter je vám k dispozici.
0: akce@radiohana.cz.
1: Dejte nám vědět o akcích, které pořádáte,
0: a my na ně pozveme naše posluchače. akce@radiohana.cz. Vaše akce
1: do našeho éteru.
2: Radio Hana.
3: Nejlepší hudební výběr.

0: nejlepší. To nejlepší z našeho vysílání.
1: Možná o tom víte, možná ne. Finišují nominace na ceny Olomouckého kraje v sociální oblasti a my hledáme lidi, kteří mají obrazně řečeno srdce na dlani. Možná i ve vašem okolí žije někdo, kdo pomáhá druhým tiše, nenápadně a zasloužil nebo zasloužila by se poděkování. Na telefonu je s námi Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Srdce na dlani. Co pro vás osobně tento název znamená?
2: Pro mě srdečně a s úsměvem, to je stěžejní princip pomoci v sociální oblasti. A i když to bude znít jako klišé, platí, že ať už se člověk trápí čímkoliv, když má kolem sebe lidi se srdcem na dlani, je vše snazší.
1: Spousta lidí si pod sociální oblastí představí hlavně domovy pro seniory. Ale koho všeho mohou posluchači na ceny Olomouckého kraje pro lidi se srdcem na dlani nominovat?
2: Kromě sociální služby dále i pracovníka této služby. A to například nejenom pečovatelku, ale třeba i kuchařku, která má pro klienta vždy nejen něco dobrého na zub, ale i dobré slovo. Dále úředníka, který člověku pomohl v jeho obtížné životní situaci, sociálního pracovníka napříč rezorty, inovativní počin v sociální oblasti, filantropa, který například pořádá sbírku pro potřebnou osobu, souseda, který obětavě a nezištně pomáhá s péčí a za celoživotní přínos pro osoby se zdravotním postižením lze nominovat na cenu Milana Langera, pojmenovanou in memoriam po významné osobnosti v této oblasti.
1: No ale pozor, čas na podání návrhu se krátí, nominace končí už teď v neděli, 31. května, takže pokud nás právě poslouchá někdo, kdo má ve svém okolí inspirativního člověka, ale pořád neví, pořád váhá s vyplněním formuláře, tak co byste mu vzkázal? Jak důležité je pro lidi v té linii takové veřejné poděkování?
2: Neváhejte a nominujte, protože pomoc v sociální oblasti je nedoceněná a dost možná i nedocenitelná. Nedá se finančně vyčíslit. A toto je možnost, jak poděkovat za lidskost a složit poklonu těm, kteří pomáhají se srdcem na dlani, často i skromně a v ústraní a bez publicity.
1: Pokud chcete nominovat člověka, který pomáhá druhým a zaslouží si ocenění, tak více informací najdete na webu cenykraje.cz. Martin Škurek, náměstek hejtmana pro sociální věci a záležitosti seniorů, dnes s námi ve vysílání. Děkujeme a naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Každý den to nejlepší z Rádia Hana. Jsme Rádio Hana.

0: správy Rádia Haná.
1: Díky, že jste s námi. Máme pro vás zprávy. Doprava na silnici mezi Křelovem a Slavonínem se po téměř dvou měsících vrací do normálu. Opravy jsou dokončeny a uzavírka, která od dubna komplikovala provoz, končí. Řidiči už nebudou muset jezdit objízdnou trasou přes Horku nad Moravou a Skrbeň. První auta projedou opraveným úsekem v pondělí 1. června. Omezení souviselo s výstavbou dálnice D35 v úseku Křelov až Slavonín.
0: Místní rádio, místní zprávy.
1: Pozor na zmije, zahlédli je lidé v okolí Kunštátu na Boskovicku. V chatové oblasti Kohoutov dokonce zaznamenali klubka těchto jedovatých hadů. Nikomu se zatím naštěstí nic nestalo, ale opatrnost je na místě, píše o tom Deník. Do podnikání se pouštějí lidé v Česku. Od ledna do dubna tu vzniklo 7440 nových firem, meziročně o třetinu víc. Jde o nejvyšší přírůstek podniků v tomto období za posledních 6 let. Více než půlka vznikla v Praze. Výbuch vesmírné rakety. Raketa New Glenn společnosti Blue Origin explodovala při testu na startovací rampě na Floridě a výbuch otřásl domy v okolí. Veškerý personál je naštěstí v bezpečí. Šlo o třetí let stroje, který má NASA využít k vypuštění přistávacích modulů pro mise na měsíc. Zjišťuje se, co se pokazilo, píše agentura AP.
0: Sport.
1: Pomalu se blíží mistrovství světa ve fotbale. Česko má na programu první mač 12. června, a to proti Jižní Koreji. V brance se má objevit Matěj Kovář. Oznámil, že mu bylo nastíněno, že turnaj začne jako jednička. Píše o tom ČTK.
0: Počasí.
2: Víkend přinese více oblaků i srážek. V sobotu nás čekají přehánky, v neděli se mohou dostavit i bouřky. Teploty ale neklesnou, stále se budou pohybovat kolem 25 stupňů. Bio by podle meteorologů mělo být na dvojce.
0: Nejlepší hudební výběr. Byla půlnoc.

0: Rádio Hana. Nejlepší hudební výběr.
1: Amerikanská firma Transceptor Technology přistoupila k производству komputerov Personální sputnik.

Rádio Haná. Jsme nejposlouchanější regionální rádio v Olomouckém kraji. Děkujeme. Rádio Haná. Vaše věrné rádio.

37 742 627. Hlasovky, videa, fotky. 37 742